Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Big boy. Wow.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v dešti před klubem jak poslední šlapka.
0: Ha! V ulicích, kde střílel

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatění skov. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

runway. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Fresh Radio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Detektor 3. Vítej.
4: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

10 let je vole možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůlu. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Fresh night.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio.

0: Radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

Posloucháš Fresh Radio.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Počasí.
1: Počasí. Počasí. Počasí.
0: Pěkné, dobré ráno všem, co taky stali před chvílí, co mají těsně před tím, než je něco rozčílí.
1: Aha.
0: No, dneska teploty budou v pohodě, myslím si, že je to tak akorát jasno, později odpoledne spíše možná polojasno. Teploty je zhruba od 23 do 27 stupňů Celsia. V noci pak teploty klesnou ke 13, ale pozor, zítra už tak jasno nebude, počítejte i s možností dešťových srážek. Maximální teploty tady v sobotu do 26 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Bábovka jako symbol domova, lásky a bezpečí znovu spojila Ostravu. Město se i letos připojilo k celorepublikové výzvě, která vzdává hold pěstounům a všem, kteří pomáhají dětem najít nový život. V letošním roce si vedení ostravského magistrátu vybralo pro pečení bábovek základní školu Bohumíra Dvorského v Bělském lese, která je zaměřena na sport. Malé hokejisty v kuchyni posílili i jejich vzory z HC Vítkovice, peklo se v týmech. 18-metrová raketa přistane v sobotu v Dolních Vítkovicích. Dětem nabídne prostřednictvím virtuální reality výlet na oběžnou dráhu a pohled na Zemi očima astronautů. Vesmírný program v Dolních Vítkovicích ve světě techniky startuje v sobotu v 9 hodin ráno. Atrakce budou k dispozici do 17. hodiny. Beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner potěšili vítězstvím 2-1 nad nizozemským párem a sklízeli potlesk i za gesta fair play. No a hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. A prosím tě, jak jsme dopadli, my to asi jako všichni víme, nicméně...
0: To bych nechal až potom za chvilku.
1: Dobře,
0: jo,
1: nebudeme si nakládat takhle, příliš na start
0: já to pořád ještě docela rozdýchávám.
1: Střiváváš
0: to. Takže
1: okay,
0: pojďme.
1: To je tolik zprávy teď to. Doprava.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Doprava.
0: No zatím to jezdí v pohodě, děkujeme za to, že žádné servery ani jiné skupiny nehlásí žádné dopravní komplikace, které by přímo znemožnily průjezd jakoukoliv ulicí nebo cestou v Ostravě. Je super, jen tak dál, pozor si jenom dávejte na ty klasiky, kde se po ránu bude i v pátek 29. května stát. To znamená rozhodně pozor na křižovatku Nová Ves Vodárna směrem od centra do Poruby, ale i naopak na Hulvácký kopec. Tam se zdržíte klasické ráno zhruba do 5 minut, nic zásadního. A pozor taky na Mariánsko-Horskou. Údajně by tam měl být zužený jeden na jeden jízdní pruh průjezd směrem na centrum, tak s ním počítejte, že je to možné.
1: OK, včera jste tady psali a hlásili, že v Šilhařovicích u točny autobusu dole byla nějaká trojnožka. Je dost možné, že se třeba pánům líbilo místo, tak třeba budou opakovat ceremoniál i v pátek, tak počítejte se vším a šťastnou cestou.
0: Ceremoniál teda, oni. Tak a jaký si uděláme my tady ceremoniál?
1: No, jaké si to uděláme, takové to máme.
0: Jo, jo.
1: Nebudeme si klást velké cíle, pojďme se nejprve jenom probudit.
0: Dobré ráno, začíná raní Bon Appetit s Monikou Rudovou.
1: A taky Honzo Pernický, jdeme na to.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. těšíme se na vás.
5: No, super.
4: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
6: Vyhrávej skvělé ceny. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Rádio a dobré ráno, přejeme je 6 hodin 12 minut, pátek 29. května.
1: A pojďme zasvětit teda rovnou. Nešetři mě a řekni mi, jak to včera dopadlo, jak to vypadalo, jak se to stalo, že 4-1, tuším, že to skončilo, no, 4-1,
0: okay. A koukala jsi, viděla?
1: Ale koukala jsem tak mezi, když jsem
0: Ráďa
1: odbíhala.
0: Koukal?
1: Ráďa koukal.
0: Jo, fandil?
1: Jako no musím počkej, říct, že bylo docela ticho poměrně, i z hospod, teď, které jsou pod náma.
0: Teď mě to právě zajímá, ty jsi potom, jako potom mluvili jste spolu ještě, nebo?
1: Jako s Ráďou?
0: No.
1: Proč bychom nemluvili, mluvili,
0: tak jestli
1: jo?
0: To třeba na něj nemá vliv nějaký, nebo něco?
1: No, přišel pozdě do ložnice, protože potom se ještě díval v návaznosti na...
0: Na Švédy?
1: Jak to dopadlo.
0: Dobře, a
1: dopadlo
0: když
1: to?
0: Přišel, tak jako neříkal třeba... No.
1: Jako máš pocit, jestli by to ovlivnilo
0: že
1: jeho,
0: třeba,
1: jeho
0: jako,
1: touhu, nebo vášeň,
0: no,
1: nebo...
0: Ty jsi mu třeba jako sáhla na záda, jo? Je to nějaký jako startovací put, jo, nevím, každý to má jinak, že někdo jako, víš, vždycky to jako startuje. Takže ty jsi použila tvoji startovací jako udičku, jo, a Ráďa ti řekl, nesahej na mě.
1: To ne, právě pozor, já musím asi poděkovat našim českým hokejistům za to, jak to včera pojali, protože Radim mi věnoval více pozornosti, než bych očekávala
0: v období
1: toho zápasu. Takže ano, dokonce mi byl opětován i nějaký ten pohled, dokonce i nějaký ten dotyk, takže já jsem byla nadšená z toho, jak to vlastně probíhalo.
0: Tak Moni, tak tohle jsem měla říkat.
1: Tohle se nestává, tak... Co se dá dělat, nebudu ti lhát, že? Ani tady světu.
0: Právě důležité je, že jsi spokojená vlastně ve finále ty, že jo?
1: Přesně tak, je to trošku jinak, než jsme chtěli, ale budiš. My jsme se včera s Honzíkem vsadili, nebo jsme si říkali, jak by to mohlo dopadnout. Já jsem teda typovala 4-2. Původně jsem myslela, že by to mělo být pro nás,
0: ale,
1: jo? Ale říkala jsem si, člověče, mi to ještě vyjde ten výsledek, no, sice opačně
0: naopak, ale
1: pro ně, ale vyjde.
0: Já jsem říkal, co vlastně?
1: To právě nevím.
0: Já si to taky nepamatuju. No je to jedno, prostě pro nás letošní hokejové mistrovství světa v ledním hokeji skončilo, Češi si zbalili kufry a stejným letadlem odletěli se slovenským týmem. No a my teď už můžeme sledovat jenom třeba zázrak Norska, protože Norsko postoupilo do semifinále, tedy je už teď jasné, že Norsko bude jeden z nejlepších čtyř týmů letošního mistrovství. Jo.
1: Takže vlastně to není taková ostuda, když jsme to s ním projeli.
0: Není.
1: Pojďme se tím utěšit.
0: Minimálně si to můžeme takhle aspoň říct. Přesně. Dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová

0: Ariana Grande právě teď dohrává na Freshi. Pěkné, dobré ráno přeje Monika a Honza.
1: Dobré ránko, viděl jsi Ariana Grande?
0: No viděl, no.
1: Jak vypadá teď, viděl jsi.
0: A možná už to je lepší trošku, ne?
1: Myslíš, že to stojí...
0: Pod váhou?
1: No.
0: Viděl, viděl. Respektive... Ona říká ale, že nebo minimálně jsem to četl, a říká, že je šťastná takhle.
1: Jo, říká,
0: že
1: takhle říká,
0: že tohle je ona, tohle je ona a že je šťastná, takže jako, ale je to moc, to už je fakt moc, no.
1: Nebo
0: to...
1: Demi Moore, viděl jsi?
0: Ne, kolik je vůbec Ariana Grande?
1: Ariana Grande, ta bude mladoučka, to je prostě, já nevím, 30, 31.
0: No, to zase úplně mladé není.
1: 32, je to 93. ročník.
0: No, tak to už není úplně mladé, že?
1: Tak jako dobře, ale já jsem ti navrhovala Demi a ta je, ne. To už je jako, že to už je,
0: ne, samozřejmě.
1: To už je paní zrela, kterou známe z ducha, s Patrikem.
0: Uh-huh.
1: A ta je taky extra vychrtlá teďka, tak se řeší proč, co
0: a možná to je trend? Možná to je trend, já jsem nikdy trendy nebyl, já se nechytám, takže proto já...
1: Já myslím, že trendy si, ty si už jako roky jedeš svoje. A teď mě vůbec Honzi napadlo, protože já už tě jako znám v tomhle vydání. Nebyl takhle, když my jsme se poprvé setkali v rádiu, když jsi přišel za mnou do jiného, kde...
0: No to bylo dávno.
1: No právě, to bylo dávno, tam ano, uznávám, to si byl mladý klučina, tam jako, že jo, tam se ještě pomalu, tam se stepově vymužnil potom.
0: No, jasně, to
1: tak
0: jsem...
1: Tak to vypadalo jinak, ale. Takhle tě znám už podstatnou část, co si tě pamatuju takhle v dospělém životě, tak kdy přišel u tebe ten zlom? Co se směješ?
0: Počkej, můžeš mi jako vysvětlit, jako jaký zlom? V čem?
1: Tak kdy jsi nabral, jo, jako tu, jak to mám říct, muskulaturu, nebo kdy jsi se stál jako, tak,
0: jako
1: takhle
0: chceš,
1: takový?
0: Jinými slovy, chceš mi říct, že jsem tlustý?
1: No to ne, dobře, ale tak když to chceš...
0: Pátek ráno?
1: Když to chceš polopatě, tak kdy jsi teda jako nabral? Jak dlouho vypadáš tak, jak vypadáš? Ale to není urážka, já se jenom jako ptám.
0: Ale jako podáváš to tak?
1: Dobře, jak mi poradí, jak se tě mám zeptat. Dobře, víš co, já se tě podívám na tvůj Instagram, že tady se asi něčeho nedočkám. Takže Honza Pernický,
0: ty jsi mě normálně zhodila.
1: Ale v klidu, já si to hele dohledám, já to fakt nemyslím zle, jenom by mě zajímalo. Tak, no čověče, Honzi, tady je fotka z roku 2020.
0: No.
1: Vidíš se? A teď mi řekni, jestli vypadáš stejně.
0: Jo,
1: a nelži jim.
0: Počkej, já tak jako...
1: To je fotka, kde jsi s pejskem.
0: A v čem vypadám jinak? Jako?
1: To si děláš srandu, jako máš pocit, že vypadáš stejně na té fotce jako teď.
0: A kde je
1: dobře,
0: rozdíl?
1: Takže tak před 6 lety, jo. Ty jo, v roce 2018 štíhlonky na lyžích, čověče.
0: Ukaž mi.
1: Jo, takže 2018
0: já,
1: nejsi, jako? Honzi. 2020 si je to ještě podobné, dobře, uznám ti možná 2021, ale tady už je to jako na, tady už je to na pováženou.
0: Ty jsi dneska jako zbudila do jaké nálady?
1: 2023 už jsi podobný současnému trendu. Takže kdy?
0: Kdo seš? Tak
1: kdo seš? Takže tak tři roky.
0: To, kdo seš?
1: Hele, abys neřekl, podívej se na můj Instagram, tam máš to taky krásně chronologicky.
2: Hybej, to je nová hybej, od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. Bon.

0: Je, děkujeme, vy jste ale zlaťáci. Dobré ráno nám píše i posluchač Radan. Dobré ránko, buďte v klidu, my vás neposloucháme rádi proto, jak vypadáte nebo nevypadáte, jo? My vás rádi posloucháme proto, jací jste. Super, to
1: nás potěšilo.
0: To jsem vždycky měl radost, když mi to řekla třeba holka. Víš, že holka říkala,
1: víš, já s tebou nejsem proto, jak vypadáš, ale...
0: Já s tebou nejsem proto, jak vypadáš, mě je s tebou prostě jenom dobře, ty jsi hodný, a já jsem vždycky čekal na něco, až přijde nějaká slečna a řekne, ty seš pěknej.
1: Nebo ty jsi sexy.
0: Ty seš tak sexy a ten zadek. A já vždycky, a víš, co to bylo vždycky v mém případě? Ty seš chytrej.
1: Je, ale ty... prosím tě, fakt, jo.
0: Moniko, nekaž mi to.
1: Ty jsi vtipný, to já bych ti řekla.
0: A vtipnej, a víš, a chytrej, a vtipnej. Je, ty máš pěkné, a teď už máš jako ten, už máš

0: ne, no teď právě já mám.
1: Tak to nejsou žádné studánky.
0: Já mám temnotu.
1: Já tak pohled do jeskyně.
0: Já mám relikvy.
1: Cože máš?
0: Relikvy.
1: Smrti, ale jo.
0: No. A co ty?
1: Já nevím, já jsem chtěla něco jako, říct, ale tak ty jsi jako, mě tak uhranou.
0: Na co tě tak jako chlapi balí třeba dneska?
1: Na co mě balí dneska?
0: No.
1: Tak dneska, oni tak pokukujou, oni jako úplně, oni pokukujou, úplně se neto.
0: Na co nejčastěji?
1: Na co kdysi, tak já, kdybych se měla bavit o fyzičnu, tak mi vždycky chlapi chválili jako zadek, to se jim vždycky líbilo.
0: Ukaž,
1: takže,
0: na ten jsem tě nikdy nekoukal, upřímně.
1: No právě, právě, proto si dokážeš zachovávat zdravý odstup. No a takové ty hlášky jinak, ty bychom mohli probrat za chviličku, protože jo. Pár jich takových mám teda, co to,
0: máš?
1: Co zkoušeli, jo. A to fakt stojí
0: dobře, ještě
1: promiň, za to dát si k tomu kavčo.
0: Jasně,
1: jo.
0: Ale ještě promiň, k tomu teda, dobře, zadek si říkala, že kdysi, ale dneska, na co ti jako koukají nejvíc chlapi, nebo co ti nejvíc chlapi polichotí, nebo pochválí
1: víš
0: dneska?
1: Co, oni už teď mi nechválí vůbec fyzično, já nevím, jak si to mám vykládat, jestli náhodou už taky nepochopili, že to nejde tak dobře.
0: Dobře, a tak co teda chválí duši. Dneska?
1: Oni mi říkají, že oni říkají nejčastěji, že jsem krásná zvnějšku i uvnitř. Jo?
0: A jak to můžou
1: ale
0: vědět?
1: Jako, přesně, jak
0: jsi krásná
1: vědět,
0: uvnitř, že to by jenom ráda, ne?
1: Tak nevím, kde na to přišli.
0: Ty možná ráďa řekl.
1: Že se pochlubil
0: v hospodě. Kluci, a ta moje Monika je
1: jasně, takže to je jenom dobrý marketing mého muže, jo?

0: The Fate of Ophelia. Promiň, Taylor ještě.
1: Nehy dospívá. Za to bere tolik peněz, tak by to měla dokončit, ne?
0: No právě, mohla by, no. Pardon. Taylor Swift právě teď dohrála v éteru Fresh Radia. Máme tady otevřené ranní téma, které podle mě je něco, co vás všechny jednou minimálně potkalo. Všechny. Pokud nejste tedy panic nebo pana.
1: A to je přesně, jak zní to téma, no, o čem se tady bavíme.
0: Takový ten jako první kontakt vlastně, jo, a nějaká jako lichotka, která by třeba teoreticky mohla dále potom přispět k tomu, aby ti dva spolu jednou skončili jakkoliv.
1: OK, tak pokud se bavíme o tom, co kdo komu řekl a co mě třeba řekli pánové, když se snažili se mnou mít nějaký vztah nebo vůbec navázat kontakt, tak mám takovou jako svatou trojici, jo.
0: to
1: já nevím, či mám začít, já to beru tak, jak to je.
0: Tak,
1: jo.
0: Jak to bylo nejlepší.
1: Jeden mi prosím tě řekl, na první schůzce viděli jsme se asi 3 minuty i s cestou a řekl mi, kvůli tobě bych i přestal brát drogy. Pozor, jo. Další mě počastoval tím, že mi řekl, já přestanu pracovat, abych mohl být pořád s tebou. Říkal, no to víš, jo.
0: Zbláznil.
1: Že tě budu já ne.
0: Zbláznil.
1: A pak mě jeden dorazil hláškou, že mi řekl, já s tebou nechci spát. Cože? Tak každá ženská se chce líbit chlapovi, jo, aby no. Jako, jo, chápeš, že,
0: no
1: že chce, aby po ní toužil. A ano. On mi říká, já s tebou nechci spát, já chci s tebou mít děti. No tak tím mě úplně odradil. Se viděli taky, já nevím, 4 minuty
0: já
1: asi,
0: už
1: jo.
0: Já jednoho mám, ty blázne, víc ne.
1: No a to by bylo asi z toho, co jsem zažila, to největší. Mám toho plno, ale to je taková jako topka, co mi zůstalo v hlavě.
0: Já vlastně jako asi nic peprného speciálního nemám, protože spíš jsem podle mě vždycky zbalil holku já.
1: Ty jsi tvrdil, Honzíku, že jsi babi vždycky ukecal.
0: No, a
1: tak můžeš mi říct, jak jsi ukecal?
0: Tak chceš vidět názornou ukázku?
1: Jo, ale já bych možná se na ní připravila, ne? Nebo bude to rychle?
0: Tak můžeme to zkusit, tak se připravíme.
1: Jo,
0: bude to v baru, potkáme se v restauraci někde, jako v baru. Dobře. A já tě oslovím prostě někde během večera.
1: Tak já se dooblec.
0: Tak jo, tak se obleč a za chviličku jdeme na to, posloucháte na ní Bon Appetit a klidně do té doby můžete napsat i vaše nějaké v úvozovkách balící hlášky nebo prostě něco, co nějakým způsobem zafungovalo.
1: Dozvíme se, jak teda Pernický přesvědčuje ty holky, aby k němu šli domů, jo? Tak jo?
0: Tak už za chvilku.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: Dobře, přišla jsem teda do nějakého klubu.
1: Už?
0: Hráli Jennifer Lopez zrovna.
1: Počkej, jako musíme nějak jako uvést. Dobře, no tak to.
0: Tak já už si dám k báru, ne? Nebo si mám sednout ke
1: stolu
0: a stojíme, ale zatím se neznáme, nebo
1: ne,
0: bychom cíleně přišli spolu.
1: Ne, neznáme se, neznáme se.
0: Dobře, tak já stojím.
1: Stojíš u baru?
0: Kousek od baru a přemýšlím, co se teda objednám, jo?
1: Dobře, a Honza Pernický přichází.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.
0: Dobrý den, abych si dala prosím neprlivou vodu a prosecco. Jo, dvě decinky, děkuju. Je vám dobře? To už jako je směrem ke mně, nebo?
1: Jo, to je
0: tak. Takže ty přijdeš a usmíváš se na tu ženu,
1: tak
0: jo?
1: Tak já si pokračuju.
0: Dobře.
1: Takže dvě deci prosecco a sama?
0: Sama? Na dvě deci bývám většinou sama.
1: No dobře, a co kdybyste si dala dvě deci se mnou a já si dám také dvě deci s vámi.
0: No a když už se teda bavíme, ta lahvinka by nešla?
1: Lahvinka?
0: Lahvinka.
1: Tady je někdo gurmánek. Už vám to sluší, slečno, odkud jste?
0: Děkuju, z Ostravy.
1: Je, yeah. Tak nevadí, někdo se narodí bez nohy, někdo v Ostravě.
0: A vy?
1: Já jsem z Příbrami.
0: Ty většinou lžeš, jo, těm holkám.
1: Ne, ne,
0: tam. Tak buď, říkej pravdu.
1: Tak jo, dobře, tak. Já taky. No a co vás tady přivádí do tohoto baru, že...
0: Mě kamarádka koncertuje.
1: Kamarádka koncertuje a kde? A teď jste už sama?
0: Čekám, až dospívám. Připojí se k nám.
1: K nám? Dvěma?
0: Pardon, připojí se ke mně.
1: No a teď je taková otázka.
0: Ty holky normálně vlezou sami asi do té sítě.
1: Teď taková otázka. Teď taková otázka na tělo slečna.
0: Víte co? Ale jo, já to přežiju.
1: A dneska chcete se ještě nějak připojit nebo?
0: Prosím.
1: Budete jenom sedět v baru. No tak jestli se chcete ještě potom nějak připojit třeba.
0: A k čemu připojit?
1: No, třeba ke mně.
0: No tak jestli máte Wi-Fi.
1: Mám. A výbornou, silnou.
0: Jo.
1: Jo, jo, jo. Tak dáme prosečko teda. Víte, co bych strašně chtěl vědět?
0: Uh-huh.
1: Jaké by to asi bylo, kdyby vaše šaty ležely vedle mé postele na zemi?
0: No a jakou barvu podlahy máte?
1: Mám plovoucí. Hnědou.
0: Hnědou, no tak to by teoreticky šlo.
1: Líbilo by se vám to taky?
0: To už je jiná otázka.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Tady máš na mě číslo, zavolej mi.
0: Jo, jo. Ale to neříkej mi, že to fakt ti vychází, jo?
1: No jo, funguje to.
0: Dobře, tak z kolika tvých pokusů u baru, já nevím, skoruješ?
1: Za celý život?
0: Za poslední rok třeba.
1: Aha, tak to nic.
0: Aha, tak to, tak v tom případě jsi to hrál dobře.

0: Neuvěřitelné. Já tady tomu prvníkovi fakt asi dlužím omluvu, čověče, tohle prostě nevymyslíš, jo? Začíná mu věřit, že nevím jak, opravdu nevím jak, ale nějakým způsobem ty jeho finty opravdu fungujou, protože Honza teďka se předtím, než odbavíme jukeboxy, potřeboval odbavit telefonát a dal to tady ve studiu, že neodcházel, jo? Takže jsem to slyšela a dal to i na hlas, to nevím proč, co ho napadlo, no že ho to dal, jako, dal to prostě na hlas, takže jsem slyšela
1: to vytáčení. Někdy to nerad drží mu ucha.
0: Chápu, no. To možná byl ten příklad. A vytočil číslo, na druhé straně se ozvala paní, takže ženský hlas.
1: Pane, spíš jako takový slečna ještě.
0: Dobře, tak slečna, nekaž mě to. Ozvala se slečna. A žádné dobrý den, nebo ahoj, jako první, co řekla, vajíčka?
1: Řekla dobré ráno ještě.
0: Pardon, tak řekla, sorry, řekla dobré ráno, vajíčka. Kdo začíná hovor? Vajíčka? Jaké dobré vajíčka? Jako no, pernický, to je neuvěřitelné.
1: Dobré
0: teda
1: ráno, vajíčka, no. Tak co? A co? A co jako?
0: Jakože, co?
1: Já ti říkám, že nemám důvod lhát, jako. Tak to je, tak to je.
0: Takže... Tak a teď nám prozraď, komu jsi volal?
1: Do jídelny na snídani. Vrchom, fakt jako, takhle zka jsi to nemusela. Jukeboxy jsou tady, dobré ráno, dobré ráno.
2: Ráno, prošáci. Tak jo, máme tady konečně pátek a k dnešnímu jukeboxu jsem uvažoval, že by se tam pustili nějaký hip-hop, ale nakonec jsem si to rozmyslel a co kdybyste nám tam při tom pátku pustili Wilkinsona Afterglow. Tak díky, zatím čaute.
0: Čau, čau, prosím tě, Dominik by taky rád Wilkinsona. Má volný víkend, takže teď jak píše, zajdu se podívat do práce, odrobím si pár hodin a potom hurá, kamoši, auto a směr chata.
1: Ježišmarja, to je krása, jak já bych si rád zajel na chatu a něco ugriloval, panečku.
0: Jo, myslím, že to má v plánu i Dominik s bandou.
1: Tak jo, tak posíláme jukeboxy teď. Jukebox Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Počasí!
5: Počasí!
6: Počasí!
5: Počasí!
7: Dobré ranko, minutka po sedmé, my tady máme pro vás aktuální předpověď počasí. Dnes tady jasno, později odpoledne možná oblačnost, takže i polojasno. Teploty v Ostravě nejvýš od 23 do 26 stupňů Celsia. Pokud dneska razíte například do Beskyd, tak pozor, mám tady aktuální, ale aktuální pohled na počasí z Morávky, jo, u Frýdku Místku, kde je aktuálně 11 stupňů, v dnešních denních maximech pouze 20 a polojasná obloha, tak s tím počítejte. Teploty v noci klesnou k 10 stupňům Celsia.
4: Fresh
5: zprávy.
4: Fresh zprávy.
5: Fresh zprávy. Dámy si zprávy, jsou 2 minuty po 7 hodině. Vy jste s Fresh Rádem, vítejte. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava připravilo další ročník dočasné venkovní výstavy, která prezentuje umělecká díla ve veřejném prostoru. Od 8. června nahradí v Komenské osadech dosavadní kovovou plastiku nové dílo. V ostravské Proskovické ulici brzy vyroste nový denní stacionář Mikasa. Přinese moderní, bezpečné a respektující zázemí pro dospívající a dospělé s poruchou autistického spektra, intelektovým postižením a chováním náročným na péči. Stavba reaguje na dlouhodobě nevyhovující prostory i kapacitu stávajícího stacionáře. Střígolovým náskokem, teď pozor, jestli pak víte, půjde Baník do zítřejší odvety baráže o setrvání v šancelize. Připomeňme si, po bezgolovém prvním poločase se v utkání s Táborskem po pauze prosadil herně i střelecky a bylo z toho vítězství 3-0. Zítřejší zápas je vyprodaný.
4: Zprávy.
5: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
7: No a na cestách nic? Na cestách je to v pořádku, jezdíte opatrně, jezdíte pomalu a jezdíte bez nehod. Díky za to, jezděte takhle i nadále. Kdyby cokoliv, kdekoliv, jakkoliv, tak telefonní číslo a WhatsAppové číslo tady k nám do studia ve fabriku je jednoduché 77337136. No a my teď pokračujeme, přejeme pěkné ráno, začíná další hodinka raního. Bon appetit.
4: Doprava?
5: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
8: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
6: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit.

0: 7.13, dobré ráno, pátek 29. květen. No a pokud si frešáci říkáte, že počasí... Jo, ona ještě zpívala, aha. Pokud si říkáte, že počasí se má v nejbližších dnech kazit, protože tyto témata jsem teď poslední, já nevím, dva dny slyšel poměrně často, tak vás chci vyvést z omylu, protože přišla nová předpověď počasí Moni na ten další týden a tedy úplně konkrétně další víkend. Chceš to slyšet? Chceš být jako u toho?
1: Asi
0: nebo
1: ano.
0: Si odskočíš?
1: Ne, když dovolíš, zůstanu.
0: V sobotu jenom 28, jo, jako v pohodě. To je jako v klidu, pěkná
1: prosím
0: sobota.
1: Prosím tě, co ty máš za apku?
0: Ale
1: protože
0: pozor,
1: mě to hlásí 22 zítra v maximech.
0: Ne, jenom. Příští, já myslím příští
1: jo, takhle,
0: týden.
1: Jasně, sorry, tak
0: jo,
1: to už
0: pozor,
1: se připínám.
0: Jsou to, je to další týden. Meteorologové vydali nové, ano, teploty, nové náznaky toho počasí, které má přijít během příštího týdne.
1: Rozumíme, pojďme.
0: V neděli příští týden totiž naměříme v denním minimu 32 stupňů, podle tedy meteorologů.
1: Takže tropy.
0: 32, takže tropy, je to tady. Třicítky jsou tady.
1: Mm-hmm. Se trvají nebo se jenom ukážou na ladí?
0: No, údajně by měly se trvat, protože kromě toho je tady dovětek, že letos v létě bude extrémní vedro a experti nás na to připravují, že bychom se měli opravdu připravit jakoby se vším všudy. Měli bychom být připraveni na to dostatečně pít, chránit si hlavu pokrývkou, jo, a opravdu myslet na to, že to sluníčko už může být i zrádné.
1: Hm? No a víš, co to říkali i loni, že to bude peklo. To
0: právě,
1: léto.
0: Že ne, loni byla strašná
1: ne,
0: zima.
1: Ne. Já asi myslím, že hlásili před létem, že nás čeká opravdu jako peklo loni.
0: Fakt?
1: A taky to bylo úplně jinak. Jo? Každopádně, až budou ty třicítky, tak nevětrejte přes den, zastíňte okna, zvlhčete si vzduch, aby vám bylo dobře.
0: Jo.
1: Pozor na teplotu nápojů, ledové nápoje ne, to by mohlo způsobit fakt brutální teplotní šok a ne všichni by to mohli ustát. Vlažná voda je úplně fajn.
0: Čaj se říká, že?
1: No jasně, a ideální je jíst čerstvou zeleninu, ovoce, takové nějaké lehčí pokrmy, které tělo zbytečně nezatíží, už tak má co dělat, aby ustalo vysoké teploty. Že?
0: Je to tak. Děkujeme za odbornou radu Moniky Dudové a teď pokračujeme dále. Pěkné ráno!
1: Prosím.

0: Jo, naši finalisté by už měli číhat pomaličku, protože tak za půl hodinky nejpozději budeme z jednoho dní z nich dělat finalistu. No, blbost, počkej, z jednoho z nich budeme dělat ne finalistu, ale... Tak jo. Za necelou půl hodinku proběhne vyvrcholení kvízu. Naopak z našich finalistů uděláme, z jednoho z nich uděláme výherce voucheru do obchodního centra Fórum Nová Karolina v hodnotě 2000 korun.
1: Je pátek, je to těžké, viď?
0: No, já jsem to měla těžké i v pondělí, jo. Tak i v úterý, ve středu taky.
1: A čtvrtek byl taky na nic.
0: Celý čtvrtek byl na prd.
1: No, je to vlastně ale tak, jak řekla Monča, kvíz naopak je vaše oblíbená soutěž. Dneska ale nesoutěžíme, protože dneska je den velkého finále.
0: Máme tam Jirku, Vojtu a Petra, jeden z nich to vyhraje, takže pánové, ještě vyčkávejte, my zase poprosíme naše lidi u rady, aby nám pomohli vybrat toho, který dostane. Ale chceme vám s Honzíkem ještě říct, že i po 8 hodině se vyplatí poslouchat a mít u sebe mobil, protože...
1: No, protože...
0: Páni si to pamatuje,
1: jo, protože... my dneska rozdáváme, my jsme dajní jak blázen tenhle týden a my budeme dneska rozdávat dva lupeny na dnešní, tedy páteční den v Dolních Vítkovicích, co se Beach Pro týče.
0: JNT Banka Ostrava Beach Pro, máme dva lístky na víkend, takže pokud by to bylo fajn pro vás, tak určitě poslouchejte, je to dost možné, že byste vyhráli.
1: A fajn to být určitě musí pro vás, protože pozor, je tady jedna informace, která vlastně není tajná, ale je to ověřená informace, víkend si nekoupíte. To je vyprodané. Prostě nemůžete,
0: to
1: nejde
0: prostě
1: to.
0: Jako páteční, sobotní,
1: ale
0: všechno pryč.
1: My máme.
0: My máme a my dáme. A by the way, dneska odpoledne se můžeme v Dolní oblasti i nebo v Dolních Vítkovicích potkat, protože my tam budeme s Honzíkem živě vysílat za odpolední dvojici Marka s Mikaelou. Ani jeden tady není.
1: Jsme tu my?
0: Ale přesně, jsme tu my.
1: A moc se na vás těšíme, takže pokud třeba budete mít cestu, tak se rozhodně zastavte, do fanzóny totiž můžete vstoupit zdarma, jo? A my si s vámi s Mončou rádi pokecáme.
0: Zapomeňte dress code.
1: Jaký?
0: Jaký asi? Žádný ne. To se neboj.
1: Takže nazí.
0: No, to ne. Tak si vemte dělat něco sportovního, ať zapadneme všichni.
1: Tak jo, těšíme se.
2: Víkend na chatě, stylově, party Sud Morava, vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici, ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
2: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
7: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
8: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: 2,4 miliardy korun.
1: Neuvěřitelný. Kolik?
0: A
1: ještě jednou?
0: 2,4 miliardy korun. Určitě něco z toho bude muset odvést, že?
1: To je možná už po zdanění, protože říkalo se původně,
0: že 2,9 původně. No. Takže 2,4 po zdanění.
1: Takže
0: okay.
1: To bude ono, no. Okay. No, tak, no, no tak. To je chudák, tolik peněz mu vzali.
0: No, člověče, jako co víme, jo? Pojďme si zahrát na takové Sherlocky. Co víme? My víme, že to byla nejvyšší česká výhra.
1: Jasně.
0: Víme taky to, že sázející vyhrál pomocí online sázenky. Mm-hmm. Hned potom, nebo potom.
1: Takže on si ani ne, jako...
0: On se neobtěžoval
1: do té trafiky ne. Zajít.
0: Sadil
1: jako?
0: Online. Díky tomu mu potom napsala přímo společnost, která... On už vidí ty peníze na tom svém účtu.
1: Už je tam má?
0: Jo, no tak minimálně vidí, že vyhrál. Jo? Tam online asi se nějak navedený, mm-hmm. Tak se ti to asi zobrazuje.
1: Jasně.
0: Nicméně mu společnost nabídla i pomoc, aby se z toho pochopitelně nesesypal.
1: To já mu nabídnu taky klidně, ale.
0: Myslím, že těch pomocníků nejde.
1: Já mu podám pomocnou ruku, ježišmarja, no jasně.
0: Co i nohy, že?
1: Klidně, na to přijde. Všechno.
0: A teď bacha, odkud je? Dotyčný nebo dotyčná.
1: Aspoň, zíčína odtud nebo Honzíku, Střince.
0: Víš co, já jsem možná ráda, že tady není z Moravskoslezského kraje, protože bych pořád přemýšlela, kdo to. Já jsem totiž taky měla v plánu si vsadit a já
1: taky
0: jsem mu zapomněla.
1: Taky jsem chtěla pomoct nějak.
0: Já jsem zapomněla.
1: Pomocnou ruku.
0: To víš, že bych mu pomohla, to víš, jo. A je to člověk, který je z Pardubického kraje.
1: Ježíš.
0: To je všechno, co víme.
1: My Pardubice moc nemusíme, že?
0: No tak teď už vůbec ne.
1: No, tak to víte co? Tak si tam ty prachy nechte. Vy jich tam totiž máte málo. Vy jich tam máte fakt málo. No,
0: tak.
1: Nechte si.
0: A včera jsme to s mým drahým chotěm uzavřeli, kdy mi říká, Moni, já jsem tak rád, že jsme to nevyhráli. To ti úplně zkazí život, tolik peněz.
1: A jo, má pravdu. A jak to může vědět vlastně?
0: No, nevím.
1: Jak to může vědět? Aha.
0: Myslíš, že byl zrovna v Pardubicích?
1: Aha.
0: V posledních dny?
1: Ty, ověř si toho
0: tvého
1: radima.
0: No ale je fakt, že on nebyl doma, když se sázelo.
1: Volej mu. Volej mu.
0: Já mám pocit, že možná už se nedovolá.
1: Dečáci, schválně, co byste s těma penězma dělali vy? Jako nevážně. Koupili byste si jachtu? Ostrov, dům.
0: Ráďa říkal, že by si koupil lázně.
1: V Klimkovicích?
0: Ne. Nějaké lázně, které leží ladem, že by jako přivedl zpátky k životu. A já mu říkám, to ti nebude stačit, ne? Jako nějaká rozsáhlá rekonstrukce, teď jak budeš platit ty lidi, aby ti tam fungovali. A on, jo, to stačí na rozběh, pak to bude fungovat
1: samo. Pak to bude vydělávat.
0: Říkám, jak myslíš, tak, ale abys neměl málo.
1: Ty máš starosti, teda. Schválně, co byste s těma penězma udělali vy? Dejte vědět. 77 337 1036.

0: Kamarád B-Mine a téma, co byste dělali s penězma, kdybyste vyhráli velký eurojackpot, stejně jako se to podařilo frajerovi z Pardubic.
1: Nebo frajerce, nevíme.
0: Halo,
1: kdo pak tam na telefonní lince?
2: Čau, Jarda z Bohumína.
1: Z Bohumína, jo, nejsi ty ten výherce z Pardubického kraje, určitě.
2: Hele ne, ale málem. Víte, co se mi stalo?
1: Ne.
2: Já jsem si sám svoje sadil, říkám, není bol, abych nevyhrál. Tak jsem si sadil, v 11 hodin v noci čtu, že to vyhrál nějaký Čech. Říkám, ty vole, někdo mu se poštěstilo. A v mailu přistala zpráva. Gratulujeme vám k výhře. Víte co, to jsem zlák.
1: No vodej, no.
2: To mi bylo, no, tak jsem tady skliknul a vydal jsem 3 koruny.
1: Promiň, že se smíl, 3 koruny, jo, to oni píšou i takovou výhru, jo, gratuluju.
2: Jo, i takovou výhru.
1: Hele, tak víš co, zníš sympaticky, určitě budeš i krásný

0: Zdraví, tak to ber tak, že...
1: Co to tady
0: je? Jenom říkám, že jo, nepotřebuje vyhrávat, všechno má...
2: Hele, já jsem šťastně ženatý, takže pozor, jo?
1: Pozor!
0: Jo, pozor, Pernický,
1: vidíš,
0: pozor.
1: A to jsem chtěl říct, Janouši, ty nemáš štěstí ve hře, ale štěstí v lásce.
0: Přesně.
2: To má hlavně manželka samozřejmě.
0: Takže ještě i vtipný je, no tak...
1: Jardo, tak zahrajem ti něco do Bohumína aspoň.
2: Pojďme něco od Coldplay, máte?
1: No to víš, máme. Na to víš, že máme. A kolik toho máme?
2: Kolik? To.
1: Hele, jsou dáme Moni, to jsou naši kamarádi. Tak třeba We Pray, může být?
2: To je jasně, dej cokoliv, něco, já beru všechno.
0: Okay, tak jo, tak ti to posíláme.
1: Janouši, je to pro tebe, příště. Prosím tě, další výhru, ať se poštěstí aspoň 30 korun.
0: Ať tam je aspoň nula. Přesně.
2: Jestli dá vyhraju něco, tak tam přitanu u vás. Máte tam jako přitávací plochu, jo? Na
1: to víš, že máme.
0: Ale kvůli tobě zřídíme.
1: Jo.
2: Tak mě čekejte, ok?
1: Jardo, čau!
0: Papa.
2: Čau, bando, čau.

0: Coldplay a je jich tam víc, jo, třeba Eliana ještě, We Pray, právě teď na Fresh Radio. Tohle je hit, který jsme posílali Jardovi, který si už chudák myslel předevčírem, že byl to on, který vyhrál ten Eurojackpot, jo? Tak bohužel ne.
1: To si nepřeješ zažít tady tohle situace, kdy ti buší srdce. Ne. Tak my jsme rádi, že to ustál ve zdraví. Koho ale budeme regulérně odměňovat, tak to bude některý z našich chlapů ve hře Jirka, Vojta a Petr. Jednomu z nich za pár minut předáme voucher za dvojku do obchodního centra Forum Nova Karolina.
0: No a opět o tom budete rozhodovat vy, frešáci, protože my tady nechceme žádné, jako, jak to mám říct, žádné křivácké věci.
1: Tak, my prostě chceme, abyste rozhodli vy, přesně, aby to bylo tak, jak osud rozhodne. Takže máme tři jména, vy teď uslyšíte tři různé zeleniny a budete hlasovat pro tu zeleninu, která je vám nejsympatičnější, s tím, že nevíte, komu jsme co přiřadili, okej?
0: Okay? Začínám, jo?
1: Tak ne, ty náš takové, no, jak chceš.
0: No, tak cibule.
1: Vidíš. Takže jo, takže cibule.
0: Cibule. A ty?
1: Tak, dáme rajče a okurka, souhlasíš?
0: O, dobře, souhlasím.
1: Jo. Mhm.
0: A tak mohli jsme dát třeba jako místo rajčete jsme mohli dát třeba, já nevím...
1: Co jsi, ty jsi říkal lilek, ale jako...
0: Lilek, no,
1: lilek?
0: No, česnek.
1: Tak počkej, tak jako, dobře a...
0: Česnek není zelenina, ale...
1: Já že? Právě nevím, jestli... Já...
0: Ne, tak nechme to být,
1: dejme
0: že?
1: Nechme, směrovat hele, nějaké
0: nechme,
1: zeleniny.
0: Nechme, rajče, okurka a to, co jsem říkal já.
1: Cibule.
0: Cibule.
1: Tak ještě jednou, jo? Cibule, rajče, okurka.
0: Cibule, rajče, okurka, pište, vybíráme výherce kvízu. Naopak, tento týden jsme hráli o 2000 korun do Fórum Nová Karolina. Za chvilku to rozlouskneme.
2: WhatsApp 77337 1036.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. And the only prescription
8: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
10: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Lost Frequencies, The Feeling a také kvíz naopak a jeho velké finále.
1: Než vyhodnotíme.
0: Naopak! Až
1: tak
0: teď.
1: Z Havířova přišla zpráva, dlouhá třída, odbočka na národní třídu, odstavená oktávka. Jaká?
0: Oktávka.
1: Ne, oktávka. Oktávka s padlým výpukem.
0: Ježiš, no, tak, to jsou ty
1: oktávky. To mohlo znamenat nějaké kolony teoreticky.
0: Tak opatrně. Jo, to je taková jako bokovka. Teď ale zpátky do finále velkého kvízu. Naopak, protože my už víme, kdo vyhrál. Moni, jaká zelenina dnes je ta vítězná?
1: Uvidíme, jestli nám to zvedne v časovém limitu pan Okurka.
0: Pan Okurka. Teda nevím, jako jestli bych byl nadšený potom, když by mi někdo řekl, že no a víš, dneska jsi byl okurka.
1: No tak nemusíme to dvakrát zmiňovat, ani na to nebude brán zřetel, ale pojďme.
0: To je vlastně úplně jedno, tady je důležité to, že pozor, my máme vítěze a tomu teď jdeme volat. Tento ale musí zvednout do časového limitu, pakliže to nestihne, tak budeme rozdávat dále. Připraveni?
1: Ano.
0: Jdeme, 3, 2, 1, teď.
2: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Vytáčíme číslo a uvidíme, jestli se zadaří, jo? Fajn, je pozitivní,
0: zvoní,
1: že nám to zvoní.
0: To je důležité.
3: Zdarec, tady Okurka.
1: Ahoj, Okurko! A jaká,
0: Okurko.
1: Jaká je tvá ctěna?
0: Jsi kyselá nebo salátová?
3: Ale jsem radši salátová, to mám radši.
0: Výborně, a jak se jmenuješ?
3: Petr.
0: Petře, tak gratulujeme!
3: Jupi, díky.
1: Jo, tak je to tam, hele, obchodní centrum Forum Nová Karolina, dvoječka. Jsme rádi,
3: super,
1: že si to užijete
3: super,
1: na zdraví.
3: Díky moc.
0: To je paráda, lepší zprávy před víkendem být prostě nemohly, co?
3: Přesně tak, děti se budou těšit, budou mít krásný den dětí, že jo?
0: Jo, ty si vlastně říkal, že
1: jo?
0: Litr a litr.
3: Jo, přesně tak.
1: No, tak o to větší radost máme, že to dostane někdo, kdo je dajný, kdo se umí rozdělit. A rozdává radost.
0: Tak jo, tak Okurko.
3: Tak super.
0: Nemáš
3: tak
0: zač? Vydrž na telefonu, dořešíme zbytek mimo éter a měj se, užij se víkend. Ahoj, čau.
3: Děkuju, vy taky, čau.
1: Děkujem, čau.
0: Tak to bylo všechno.
1: Tak to bylo hezké,
0: kvíz
1: že?
0: Naopak, tento týden splněn a pokud si říkáte, já jsem zas nevyhrál,
1: no, tak
0: buďte v klidu.
1: Ještě bude bonusová výhra, ale to tak za 2 minuty probereme, za 2, za 3.
0: Jo, jo. A ty jsi nějaká dajná, ale Moniko.

0: Gratulujeme Peťovi k tomu, že si vyhrál voucher do obchodního centra Fórum Nová Karolina. My však pro vás, co jste taky někdy hráli v uplynulých týdnech kvíz naopak a nevyhráli jste, tak máme pro vás odpadlé, řekněme takovou bonusovou cenu, kterou jednomu z vás dáme. A to je voucher za 2000 do Cokafečka, takže můžete čerpat, já nevím, v Dolních Vítkovicích.
1: Takže do jakéhokoliv
0: centru,
1: Cokafečka.
0: Přesně, na u nás, Ostravici.
1: Jako, fakt, jo.
0: Jako u nás tady, že jo, u nás jako v dohledné
1: metropoli.
0: Krajině. Třeba Ostrava porobá tak, jo?
1: Okay.
0: Chápeš, můžeš si dát do nosu, kafčo a nevím, espresso, to nech třeba, co máš rád, nějakou snídaňku. Mm-hmm. Tak, připraveni?
1: Já jo.
0: Tak řekni, Bronzíku, prosím tě, stop, já tady mám jména těch, kteří nevyhráli.
1: Tak počkej, já to trošku natáhnu, jo?
0: Natáhni, jak tě pojedu vícekrát to kolo.
1: Stop.
0: Tak, stop. Výherkyní je Zuzana s koncovkou mobilu 941. Zuzku budeme informovat a gratulujeme k této bonusové výhře.
1: Gratulka, gratulka. No a nebojte, po 8 hodině budeme tady na Freši pokračovat. Dneska taky rozdáváme lístek na víkendový JAT Banka pro Beach Open v Ostravě.
0: Prosím tě, už se to nauč, jo? Ty to, ani banka. Jednou jsi to neřekl správně. JNT.
1: No, JNT.
0: JNT. Banka.
1: Banka.
0: Ostrava.
1: Beach.
0: Pro.
1: Pro.
0: Jo, takhle no, je to správně.
1: Prosím tě,
0: jste
1: to by
0: měli radosti, marketéři, čověče.
1: Takže i dneska rozdáváme, prosím vás, ano? Po 8 hodině, buďte s námi.
0: To je za chvilku, jo?
1: Dobré ráno, přejeme, dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Člověk by si řekl, že už to zabalí, veď? A ona pořád jde.
1: Jo, Madonna.
0: No, Madonna. Dobré ráno, 8 hodin.
2: Počasí.
0: Dneska tady v Ostravě jasná, polojasná obloha a později odpoledne by přece jenom oblačnost mohla přibývat, ale s deštěm dneska nepočítat. Maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dneska do 20.
2: Fresh zprávy.
1: Dobré ranko, minutka po 8 hodině a taky zprávy Fresh Rádia. Bábovka jako symbol domova, lásky a bezpečí znovu spojila Ostravu. Město i letos se připojilo k celorepublikové výzvě, která vzdává hold pěstounům a všem, kteří pomáhají dětem najít nový domov. V letošním roce si vedení ostravského magistrátu vybralo pro pečení bábovek základní školu Bohumíra Dvorského v Bělském lese, která je zaměřená na sport. Malé hokejisty v kuchyni posílili i jejich vzory z HC Vítkovice. Peklo se v týmech. 18-metrová raketa přistane v sobotu v Dolních Vítkovicích. Dětem nabídne prostřednictvím virtuální reality výlet na oběžnou dráhu a pohled na Zemi očima astronautů. Vesmírný program v Dolních Vítkovicích ve světě techniky startuje v sobotu v 9 hodin ráno. Atrakce budou k dispozici do 17. hodiny. Beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner potěšili vítězstvím 2-1 nad nizozemským párem a sklízeli potlesk i za gesta fair play. No a hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. My jedeme domů, už možná jsme. Teď doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: A Radim Rolík už s Kubalíkem podle mě sedí někde na pivě a jsou v pohodě úplně. No a co, tak to nevyšlo. No teď prohrávat se musí taky, že jo? Každá prohra tě totiž posune dál. Tak a teď pojďme na dopravu. Víme, že problémy jsou v Ostravě Porubě, ulice 17. listopadu, kde se srazilo osobní auto s motocyklem. Počítejte, že se zdržíte, na místě je i policie a komplikuje to i tramvajovou dopravu, takže dost pravděpodobně, pokud se potřebujete dostat od fakultní nemocnice dále potom na Porubu a centrum, tak je možné, že i tramvaje naberou lehké zpoždění.
1: A jak to prosím vás vypadá na dlouhé třídě v Havířově, na odbočce na Národní třídu, kde je odstavená oktávka s upadlým výfukem, tak jestli máte aktuální zprávy, jestli třeba nevznikají kvůli toho kolony a tak, dejte vědět, jsme tu.
0: 77337136, telefon k nám a teď pokračujeme dále. Dobré ráno!
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Rodimental, také Fresh Radio, Rainbow Man, také ještě 8.13, také Pernický, že?
1: Ano, ano.
0: Dudová, no a co zas Pernický vyváděl, teda, že já tě někdy najdu na takovém místě, jo.
1: Počkej, co?
0: To budeš koukat, jaký já jsem měla Honzi sen a v tom snu jsme nebyli sami.
1: Tobě se o mě zdálo.
0: No, nejenom o tobě, mě se zdalo ještě o dalších lidech, našich společných známých.
1: Víš, že ale se plní?
0: Nejprve si poslechni, co jsi provozoval.
1: Tak pojď, tak povídej.
0: Já nevím, jestli je to tím, že my jsme se tady bavili, že bychom někdy chtěli mít nějaký vlastní podnik, třeba,
1: no,
0: jo. Jsme mluvili o kavárně, ale ten vesmír si to asi zpracoval jinak. Mm-hmm. Tak mě se ti, Honzi, zdálo. My jsme se, pozor, nepotkali, my jsme spolu pracovali na Lysé hoře nahoře. Jo, za výčepem.
1: A to je v pořádku, protože ti zaměstnanci tam většinou jezdí autem, takže to je v pohodě.
0: Mhm. Aha, jo, takže by to šlo teoreticky, to šlo, jo. Ty jsi samozřejmě byl jakoby za tím výčepem.
1: Vrchní barman.
0: Já jsem byla vedle tebe za kasou a ještě jsem, ano, jako tak,
1: chodila. Polivčičku ohřívala.
0: Tak, ohřívala polivčičku. No ale pozor, kdo nepřišel nahoru? Za náma přišla
1: Javor.
0: Nahoru si Javor?
1: No, byl tam i Javor?
0: Javor tam nebyl, ale
1: nebyl,
0: byla tam, prosím tě, Kači. Což není tak zvláštní, protože Kači prostě na Lysou horu chodívá, jo?
1: My
0: ji známe. Mm-hmm. Můžeš připomenout, kdo je to Kači? Kači je taková jako písničkářka naše.
1: Já mám tady připravenou právě jako celou písničku od ní, novinku.
0: Aha, dobrý, okay, tak
1: já
0: ji
1: možná
0: tak
1: pustím jako potom celou,
0: jasně,
1: ale třeba můžem připomenout, protože, no povídej, dobře, pojď
0: přišla
1: dál.
0: Přišla Kači,
1: jo? Kaši.
0: Ona přišla, pozor, přišla s miminkem, takže chtěla i Kaši, jak ty říkáš.
1: Jasně.
0: Ona porodila nedávno, jo?
1: Ano,
0: takže gratulujeme, už jsou rodinka a objevila se tam taky Jana Bastian. No, což mě překvapuje,
1: no,
0: protože Janča
1: zrovna
0: horolka není,
1: no.
0: Ale pak jsem pochopila, její limuzína byla zaparkovaná vedle. A my jsme si potom sedli k tomu podolému stolu, co tam je.
1: Všichni čtyři
0: a začali jsme řešit koncert, který bude nahoře.
1: Od Jany?
0: Jo, od Jany, od Kači, my jsme to měli moderovat, čoveče, a holky tam měly zpívat.
1: No.
0: Ale pozor, jo, a ještě říkali, no ale musíme počkat na to, až dojede.
1: Kdo?
0: No právě, já jsem říkala, a kdo má ještě dojet, jo?
1: No a kdo?
0: No tak schválně, kdo myslíš, jako na koho jsme čekali?
1: No tak Turda, aby to postavil tam tu scénu,
0: ne? No ne, je to celebrita, je to opravdu jako obrovská celebrita, která měla vystupovat na Lysé hoře.
1: Společně s Kači a Janou Bastian.
0: Jo. Mhm.
1: Tak počkej, koho máš ty tak ráda? Ty máš
0: no, ne, na to se nespoléhej.
1: Tak
0: prostě.
1: Byl to tvůj sen, že jo?
0: No byl to můj sen, ale nechápu, co ten člověk v tom snu dělal.
1: Tak nevím, řekni.
0: Marilyn Manson.
1: Marilyn
0: Manson.
1: Ten škaredý. Jo. Ty ho posloucháš?
0: Ne.
1: To se ti fakt zdálo?
0: Jako v okamžiku, když jsem tě viděla na Lysé hoře, tak jsem si říkala, tak to bude teda.
1: To je jedině sen.
0: To bude.
1: No dobře, no, tak a jak to dopadlo? Přijel?
0: Jak to dopadlo, nevím, prosím tě. V okamžiku, no, kdy asi se řešilo, tak už bylo 4 hodiny a jsem musela do práce, jo. Ale jsem ráda, že mě z toho snu něco vytrhlo.
1: Teda, ale ty sny jsou někdy fakt jako, to je
0: masec.
1: To je prostě úlet. To je Jana Bastian, Kači, na Lysé hoře, to je ta kombinace, kterou bych taky asi nečekal. To je jako, a pozor, já jsem byl loni na Lysé 3x, takže
0: no,
1: jasně,
0: to už je zaslouží poklad.
1: Děkuji.
0: Můžeš klidně říct, že je to pravidelné.
1: Díky moc, tak letos třeba opět na Lysé i s Janou Bastian, nebo třeba
0: nebo
1: s Kači, kterou jsme tady mimochodem nedávno měli přímo ve studiu Fresh Radia.
0: Ještě s bříškem.
1: Ano, ještě s bříškem a novinku, kterou právě teď hrajeme, nám tady zahrála exkluzivně jako první v českém éteru. Solitaire.
2: Chodili jsme, smáli jsme se v myšlenkách, už vrali jsme se.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza

0: Pitbull, zakousli jste se do Fresh Radia, krásné dobré ránko 8.29. Pojďme ještě udělat radost někomu, dokud jsme tady, než nám to tady přebere Marika, co?
1: Předevčírem, včera i dnes jsme rozdávali ještě kromě klasického kvízu naopak.
0: No ale to nesmíš říct,
1: no,
0: tak, jinak strašně
1: ještě,
0: poradíš.
1: Ještě na jednu akci, která se teď v Ostravě děje a my, jakožto Fresh Radio, jsme její součástí.
0: O té akci všichni mluví, každý by tam nejradši byl. Dokonce i včera tam bylo plno lidí, i když jsme teda hráli jako hokejový tým,
1: ano,
0: právě proti
1: Finsku, čtvrtfinále.
0: A nevyšlo to.
1: A stejně bylo plno, neuvěřitelné.
0: Tam bylo plno, tam to vyšlo. A my, protože ještě máme nějaké lupeny pro vás, abyste si udělali hezký víkend, tak nás bude zajímat, kdo by stál teoreticky o takové hezké překvapení.
1: Pozor, kdybyste si ty lupeny chtěli pořídit sami a říkáte si, já nepotřebuju soutěž, si je prostě koupím. Tak ne. Ta soutěž je jediná možnost, jak se na ten víkend do toho areálu, tedy konkrétně přesně dovnitř, dostat. Tam lístky jsou totiž beznadějně vyprodané.
0: Jak říká Honza, lístky beznadějně, to ani nevím vyslovit.
1: Beznadějně.
0: Lístky beznadějně vyprodané.
1: Vyprodané, správně. No, je to jednoduché, toto je WhatsAppová soutěž, takže teď pro všechny pisálky na WhatsAppu máme tady prostě soutěž a otázku.
0: Jo, řekněte nám, odkud bude probíhat dnešní živé vysílání, speciální Fresh Radia, to znamená, odkud já, Honza s Monikou, budeme odpoledne místo odpolední rychlé roty vysílat.
1: Ano, je to speciální vysílání, odpolední show Honza a Monika, takže to už je jedna věc, ale ano, už jsme dokonce i říkali, že to odpolední vysílání nevysíláme z studia.
0: Jo, nebudeme na Plynární ulici, tam, kde jsme teď, takže kde budeme?
1: WhatsApp 77 337 1036. Ten nejrychlejší získá dva lupeny na víkend. Kam? To je dobrá otázka.
0: To je dobré zkumět.
1: Tak pojďte, pište. WhatsApp je aktuálně ready a my už máme tady několik zkazíků. Jejda, hoši, vy jste rychlí. No máme, já mám vítěze.
0: Jo,
1: chceš to nahlásit?
0: Já vím asi. Ukaž mi to.
1: No na, koukni.
0: Tak jo. No tak jo, tak dámy a pánové, rychlá fanfára, udělej fanfáru. Aleši, jestli jsi takhle rychlý i doma.
1: Tak to není na fanfáru teda.
0: V tomhle případě jo, gratulujeme ti.
1: Velká gratulace.
0: Jsi vyhrál úplně.
1: Aleš,
0: a víš, kam půjde?
1: No já vím, kam
0: tak
1: půjde.
0: Tak to řekni.
1: Ne, ty to řekni.
0: JNT.
1: Banka.
0: Ostrava.
1: Beach.
0: Pro!
1: Jo!
0: Vysíláme dneska z Dolních Vítkovic.
1: Vidíme se. Mimochodem, kdo by chtěl za námi přijít jen tak bez lístku, tak klidně může, protože pozor, důležité je říct, že stejně jako loni i předloni, i letos je fanzóna přístupná veřejnosti zdarma.
0: Hledejte naši T1, náš ozvučený vysílací vůz, protože i my tam budeme rádi, se s váma uvidíme a poreferujeme a určitě znalecky, odborně si pokecáme o volejbale, o beach volejbale.
1: Je to tak. Těšíme se na vás, vysíláme z Dolní oblasti s Monžou už od 14 hodin.
0: Tak pa zatím.
2: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati, a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
5: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici.

0: Jo, Ela, taky se má, taky Fresh Radio 8.40 a je pátek a pátek.
1: Pátek patří ten nejlepší z rána i z celého týdne. Ono to klidně může být tady Sigma L. Henderson. Je to moc fajn dramíček, dobře se na to tančí, dobře se na to takzvaně vibuje.
0: Jasně,
1: proč ne?
2: Ale to nejlepší z rána.
1: Ale to nejlepší to z rána dneska může být a myslím si, že bude úplně jiná. Ostatně v reži to má celé Monika Rudová, ta bude mít na výběr hned několik známých songů jednoho interpreta a musí vybrat ten nejlepší, tedy podle aspoň Monži.
0: Jasně, mixovat bude tady Honza Pernický, který bude dávat nabídku a já budu svým pocitem a svýma emocema ovlivňovat, kam až se dostaneme.
1: Tak, zkrátka a jednoduše, co by prostě dneska při pátku tobě přišlo třeba na domácí diskotéce nejvíc vhod?
0: Jo, bude to o tom, že je jedna...
1: Jedna a dvě?
0: No, to ne, jakože je jedna skupina nebo jeden DJ, nebo já nevím, koho dneska vybral.
1: Jo, no, to
0: budeme si
1: neřeknu,
0: hrát věci nepovím. Právě, věci jenom od toho dotyčného a budeme hledat, co z toho, co dál světu je to nejlepší.
1: Je to tak? Tak už za chviličku buďte s námi a třeba i vy dneska tipnete tu vaši nejlepší z rána.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Sweet.

0: To nejlepší z rána.
1: Na Fresh Radio to nejlepší z rána, to je páteční rubrika, která tady prostě před naším odchodem nesmí chybět. Monča dostane na výběr opět 5 songů jednoho známého DJ Jamese Hypa, kdo by ho neznal, jako by nežil. Navíc James Hype, pozor, vystoupil, je to pár let zpátky, na Beats for Love a celý svůj set Moni odehrál v dresu Baníku Ostrava. Neuvěřitelný, viď?
2: Nenechám se tím ovlivnit, protože jde o hudbu, ale má plusové body.
1: Má, má. Tak jo, hele, nebudeme to zdržovat. James Hype tedy jakožto dnešní adept na to, aby byl vybrán jako ten nejlepší z celého týdne. Tak jsi připravena?
2: Ano.
1: Věc číslo 1, No Drama. Tohle je taková pohodička s Craigem Davidem.
2: Na rozjezd prostě, OK, co tam máš dál?
1: Do protiútoku půjdeme z Ostra. Ferrari.
2: Jasně, dál nemluv, beru Ferrari.
1: Je mi to jasné. Oktávka, nic moc, co?
2: Pokračuj.
1: Dobře, je tady další věc, je to mimochodem novinka. James Hype a Be Mine. Je to těžké, já vím. Ale...
2: OK, zůstává mu Ferrari.
1: Fajn.
2: Teď se ptám, Ferrari anebo...
1: Ferrari anebo James Hype, Kim Petras a Drums. No to jako...
2: Ale jo, proč ne James Hype a Kim Petras Drums?
1: Je to svojský styl docela, že? Jako, ale dobré. No, tak pozor, zamotám ti hlavu úplně nejvíc, jak to jde, protože tohle je novinka, která vystřelila
2: ne.
1: Jako blázen.
2: Nebo ne.
1: Co?
2: Já jsem si to rozmyslela, jak
1: necháváš
2: chci Ferrari.
1: Ferrari.
2: Nechávám Ferrari, okay, fakt.
1: Ale pozor, teď tady přichází poslední ukázka, kterou ti pustím a ta ti podle mě úplně rozhodí hlavu. Připravená?
2: Připravená.
1: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.
2: No jo, ale tak jo, tak Ferrari.
1: No, Ferrari taky klidně.
2: Ferrari zaparkovalo, ano, do garáže a já přeskakuju.
1: Není o čem, že? Tohle je prostě pecka, my to hrajeme jako novinku. Moc se nám to líbí a dneska to je ta nejlepší.
0: To nejlepší z rána.
1: Dáme si ji celou, ne?
2: Dáme si celou,
1: tak
2: jo.
1: Moni, gratuluju ke skvělému výběru. Udělala se mi dneska strašnou
2: možná
1: radost.
2: Možná jsem se netrefila do vkusu úplně všem, ale jako sorry, tak to prostě je.
1: Trefila se do vkusu hlavně mě, díky.

0: pojem pojďme se rozloučit teď nebude úplně tak pravdivý, protože my se úplně s dnešním éterem my dva jakoby neloučíme.
1: No ale hlavně není důvod se loučit, protože Fresh Radio bude hrát dál, že my jedeme 24 hodin, jasně. 7 dní v týdnu. Každopádně odpoledne, jak říká správně Honza, bude živé vysílání z GNT Banka Ostrava Beach Pro, takže se potkáme na volejbalovém turnaji, na beach volejbalovém, ať je to přesně. Zítra, prosím vás, hraje Baník, tak mu držme všechno, co máme, aby to dopadlo. Hmm. Co se týče hokeje, tak tam už jsme si zadělali,
0: tam je to vyřešeno.
1: Můžeme být v klidu.
0: Tam je to vyřešeno.
1: Je to bez nervů. A co jinak, no, co říct?
0: Jinak nic, jinak se budeme na vás moc těšit. Od 14 hodin startuje speciální odpolední vysílání s Monikou Dudovou a Honzou Pernický právě z fanzóny právě tohoto turnaje v Dolní oblasti.
1: Kdybyste tam náhodou byli, přijďte. Klidně i na kus řeči, my si rádi poslechneme.
0: Jo, my si to
1: rádi, tam jsou jenom holky.
0: My si to rádi poslechneme,
1: v pohodě. Rádi poslechneme, jak se vám tam líbí.
0: Já si to taky ráda poslechnu, když tak, jo, tak přijďte za náma.
1: Ty jsi vybavila, jak jsi měl ty šaty nedávno, víš?
0: Jo, já jsem si říkal, jako že to máš pořád v hlavě ještě určitě.
1: Já to z hlavy jenom tak nevymlátím.
0: Tak jo, tak zatím ahoj. No čau. No,
1: nazdar jenom na půl.
0: Jo, čau. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Už teď v Ostravě měříte 16 stupňů Celsia a odpoledne v denních maximech 23 až 26 stupňů Celsia. Polojasná obloha po celý den a počítejte s tím, že pokud tedy se budete pohybovat ve vyšších oblastech jeskyníky a Beskydy.
4: Vím, že pokračujeme v krásné jízdě. Tenhle týden, kdo nás poslouchal a vydržel až sem, tak si opravdu zaslouží uznání.
3: A minimálně víkendový pobyt v jeskyníkách.
4: Jo, a my možná nějakou rehabilitaci oba.
3: Taky tam sebou. Bude teplo v maximech dneska do dvacítky.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
4: Se bojím otevřít pusu. Devátá je tady, dejme si zprávy. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava připravilo další ročník dočasné venkovní výstavy, která prezentuje umělecká díla ve veřejném prostoru. Od 8. června nahradí v Komenské osadech dosavadní kovovou plastiku nové dílo. V ostravské Proskovické ulici brzy vyroste nový denní stacionář Mikasa. Přinese moderní, bezpečné a respektující zázemí pro dospívající a dospělé s poruchou autistického spektra, intelektovým postižením a chováním náročným na péči. Stavba reaguje na dlouhodobě nevyhovující prostory i kapacitu stávajícího stacionáře. Střígolovým náskokem půjde Baník do zítřejší odvety baráže o setrvání v Šancelize. Připomeňme si, po bezgolovém prvním poločase se v utkání s Táborskem po pauze prosadil herně i střelecky a bylo z toho vítězství 3-0. Zítřejší zápas je vyprodaný a my držíme pěsti.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: A 2 minutky po 9. Přejeme pěkné dopoledne i na silnice v metropoli. Víme, že ještě pořád se vyšetřuje a řeší dopravní nehoda v ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. Opatrně, pokud budete projíždět od Vřesinské právě potom dále na domov sester. A opatrní, buďte rozhodně i v Opavě, a to konkrétně na Krnovské ulici, kde se osobní auto srazilo s vlakem. Probíhají vyprošťovací a záchranné práce, místem projedete s velkým omezením, tak pokud tedy potřebujete na výpadovku Krnova Bruntál, raději to oběďte.
4: Sjezd na Novou Ves ve směru na Porubu měří, je tam 40.
3: Tak děkujeme.
4: Odejděte.
5: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
9: Doprava?
2: Doprava!
10: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
7: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
3: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Stačil pár scén pod rozpáleným slnkom pri kapote žltého auta a z neznámej herečky bola cez noc globálna senzácia. No presne takto budem pokračovať v škandále. Keď sa Megan Fox v roku 2007 objavila vo filme Transformers, Hollywood získal novú hviezdu. Muži po celom svete si jej plagáty lepili na steny, módne magazíny ju označovali za najsexy ženu planéty a paparáciu začali sledovať na každom kroku. Mavé vlasy, prenikavé modré oči, dokonalé krivky a pohľad, ktorý si nešlo nevšimnúť. Megan bola presne tým typom hviezdy, ako Hollywood miluje. Lenže zatiaľ, čo štúdia z nej chceli mať dokonalý sexy symbol, ona odmietala mlčať. A práve to ju stále viac nečakala. Po jej slávnej kariére totiž prišiel moment, ktorý všetko zmenil. V roku 2009 poskytla Megan rozhovor, v ktorom režiséra Transformerov Michaela Bea prirovnala k Hitlerovi a označila ho za človeka, s ktorým je extrémne náročné pracovať. Následky prišli veľmi rýchlo. V ďalšom pokračovaní Transformerov už Megan nehrala a roky sa špekulovalo, že za jej koncom stál aj producent Steven Spielberg. Pre Fox to bolo mimoriadne náročné obdobie. Neskôr priznala, že mala pocit, ako by sa proti nej obrátil celý Hollywood. No hold, s tou pravdou by sa to veru asi nemalo preháňať.
0: Skandál s Marikou.
2: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
5: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Fresh Radio.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte polary.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Doprava.
1: 10.23, aktuální čas, pátek, k tomu venku sluníčko, no prostě pátek jako z katalogu, bych se nebál říct. Tři nehody, to trošku některým lidem už po ránu zkazili nebo při dopolední, tak možná ještě platí nehoda v Opavě na ulici Krnovské, když jedete po Krnovské, tak na úseku před bowlingem, před raketou, osobní auto s vlakem a probíhají záchranné vyprošťovací práce, tam to asi ještě bude na díl. A dvě novější nehody, jedna na Opavsku v Nepelchovicích, školní ulice, osobní základním autem, a druhá v Ostravě, celkem častá křižovatka, novinářská, výstavní, 28. října, dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: hned ze startu musím začít takovým seriózním oznámením, možná i upozorněním, pokud dotyčný poslouchá. Kolik to je? 2-3 týdny, kdy jsme pomáhali našemu rádiovému kamarádovi Kamilu Rudolfovi otevírat areál Nové osmičky ve Frýdku. Kamil Rudolf, tady jedna ze stěžejních postav kultury v našem regionu, asi nejznámější jeho spojení samozřejmě s festivalem Beats for Love, ale i otevřel teda ve Frýdku Novou osmičku. A co není dneska úplně běžné, tak spousta věcí je tam otevřena 24/7 zdarma, jo? Můžete tam přijít cokoliv, zahrát, zablbnout. No ale teď ta negativní zpráva, pár minut tomu poslal informaci, že nějaký hajzlík, a to jsem ještě slušný, schválně vylil na kulečníkový stůl olej, aby ho zničil. A kulečníkový stůl to není záležitost za 500. Naštěstí jsou kamery, takže už se ví, kdo to byl, respektive ví se obličej, no a to už je jednoduchá cesta, že jo, policie a tak dál. Je tam i výzva, že pokud se přihlásí dotyčný, tak že budou mírnější. Dostane jenom 25 plus zaplatit škodu.
1: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola. Kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést?
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Jak jsem během dnešního rána registroval informaci, že snad právě Michaela, která dojela song a jinak pochopitelně funguje u nás na Freshy odpoledne vždycky mezi 14. a 16. Takže s Markem vysílají jaksi jinak. Tak jsem zvědavý, jak to bude odpoledne probíhat. Každopádně, teď jdeme na jiné, řekl bych takové už letité téma. Opět proběhlo srovnávání kvality potravin Česko versus Německo a jako každý rok jsme prohráli. Nejenom, že jsme prohráli včera v hokeji, dneska jsme prohráli opět ve srovnání potravin. No a vždycky ve variantách těch německých dost často stálo dokonce levněji. A to složení percentuálně bylo zase kvalitnější. Vemte si, kolik roku už se tohleto téma živí. No v podstatě ano, živí. Možná 10-15 se už řeší, že když to, ono je to jednoduché, stačí vyjet do zahraničí směrem na jih nebo na západ, Rakousko, Německo, Itoška a tak dál. A hned poznáte, že ta čokoláda, kterou kupujete u nás, je trošku jiná. A nejenom čokoláda, ale jogurty, moje oblíbené, a myslím, že to můžu říct, Milan mlíka, které jsou v Česku trošku odfláknuté, tak venku mají daleko, jakože výraznější chuti. Tak to máme se vším. My jsme prostě taková, jakože testovací kategorie toho, co se dá v chemii a potravinářství udělat, aby výrobci vydělali, že jo?
1: Buď fresh! Fresh!

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20.

0: a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatěnísko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Fresh Radio.

0: A jo, vlastně teď mi to došlo za 3 dny na děti, že jo, 1.6. Mám pocit. No, tak jsem zvědavý, co mi tady jako koupíte. Tak jsem to zkusil. A dáme ale dospělou informaci, která možná zní pozitivně a zní tak, že v prvních měsících roku letošního přibylo v Česku nejvíce nových firem za posledních 6 let. Konkrétně přibylo 7440 firem, což meziročně je o 33% více. A jak už bylo řečeno, je to nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let, což je dobře. Evidentně se nám chce dařit.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Na vrši právě teď jeden z mnoha ženských hlasů, ale tahle mě moc nebaví, Billie Eilish, to je muzika, která mě nesedí, ale samozřejmě máme 100 lidí, co chudí, takže nic proti. Ale u hudby ženské zůstanu, protože jsem včera konečně stihl ten, mi to tady hraje všechno možná, jenom ne to, co má. Ten dokument o jiné megahvězdě zvané Kylie Minogue. A musím teda uznat, jakože mě to zajímalo, protože je to jedna ze zpěvaček, která mě hodně bavila po Madoně, možná Kylie bych řadil do třeba nějaké svojí první pětky, určitě. Akorát se mi trošku, jakože jak ty dokumenty se dneska točí z pohledu, když ten umělec to vypráví, tak je to takové místy trošku samolíbé, no, ale budiš. Každopádně, když se vrátíme jenom a pouze zpátky k té muzice, kterou Kylie od 80. tuším 5. roku začala dělat čestého, pamatuju si do dneška, jak jsme tady tehdy všichni s kazitákama lítali. I should be so lucky, asi pamatujete, že? Ale je tam zajímavých několik těch zvratů, která ona sama komentuje z vlastního pohledu a člověk se dozví věci, které tehdy nemohl vědět, protože tehdy v blokádě takzvaného východního bloku nás tady soudruzi chránili od všeho pokrokového a moderního, takže jsme nevěděli vůbec nic, proč třeba Kylie zrovna přestala v té době na chvilku zpívat a podobně. Tak jsem si v podstatě doplnil vzdělání. A dovolím si dát jeden z mých oblíbených kousků, který od ní mám a který vlastně, protože na těch jakoby restartu kariéry měla několik. Že jo, nejdříve začínala jako popová hvězdička u legendární britské producentské trojice Stock Aitken Waterman, ale po 5 letech si řekla, už toho mám dost, už nechci dělat stupidní písničky. Pak teda totálně změnila žánr na takový nezávislý underground téměř a pochopitelně z toho výsluní spadla. A poté bych řekl, první velký comeback byl díky songu, který se jmenuje Spinning Around a ten mě baví dodnes. Tak si ho dáme, to je jakože pozitivní, do tohoto letního počasí ideální. A pánové, pokud máte možnost si pustit i obraz, doporučuji.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak zopakujeme, co stále takzvaně visí v systému, a navíc přibyla jedna nová, tedy ještě stále můžete počkat taky určitě, ale potkat následky nehody na Opavsku v Neplachovicích, na Školní ulici, kde se řešila nehoda nákladňáku s osobním. Stejně tak v Ostravě, ale tam si myslím vzhledem k vytíženosti a provozu, že to minimálně odklizenost křižovatky, ale kdyby náhodou křižovatka 28. října Výstavní versus Novinářská, dvě osobní auta. A nová záležitost v Ostravě Porubě po hlavní třídě, když jedete v horní půlce, tak směrem dolů z kopce dvě osobní auta.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

Ach jo, tak dáme jedno hudební téma, které mi teďkom zklamalo, protože mý oblíbení Pet Shop Boys oznámili v tomto týdnu, vlastně v pondělí, že dneska od 11. hodiny začnou prodávat lístky na další dva speciální eventy, protože z kraje letošního roku v Anglii udělali takovou mini tour, několik tuším 5 nebo 7 akcí, kdy nehráli hity, ale hráli jakoby Bčkové singly, dokonce fandové si vybírali, které tam chtějí slyšet. Samozřejmě ta britská šňůra byla vyprodaná v řádu hodin, to, než jsem to zareagoval, tak to bylo fučuru. Tak jsem měl i v telefonu dneska nastavený alarm 10.55, rychle, rychle. Normálně, než jsem to všechno vycvikal, 11.04, v 11 spustili prodej a 11.04 už bylo vyprodáno. Tak nic, no, myslel jsem si, že aspoň stihnu tady v Berlíně, protože právě v pondělí oznámili, že v Berlíně udělají ještě dvě tyhle ty zastávky, to je takzvané obskurní show. Smula, musím být rychlejší, sakra. Fresh Radio. Tak si dáme aspoň hudební, ať to mám na zlepšení nálady.

0: No, abych to své zklamání trošku rozdýchal, tak paradoxně mi tady asi jeden kamarád, kterého rádi nebudu jmenovat, se snažil rozveselit po té, co slyšel, jak si tady stěžuju veřejně. A poslal mi info, že byl před pár dny v Praze, jakože v Praze je asi turistická sezóna, jede asi taky non-stop, ale možná bych to vzal z téhle stránky, že pokud třeba chlapi ve směstra, hlavně chlapi, jsem tam i nějaké ženy brbláte, že pivo je v Ostravě drahé v hospodách, tak píše půl litr desítky u Karlova mostu za 120 korun. Desítka za 120 korun. U Karlova mostu, jo. A ještě tam píšeš někde, stačí zajít kousek dál a tam už za 50 korun koupíte normálně Plzeň. Ale desítku za 120, to bych taky prodával, to zkusím u Sýkoráku, ale bojím se, že za tu cenu si to vypiju sám, když já pivo nepiju, no tak to je problém.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: No, jsou taková témata, která vždycky vyvolají nějaké reakce. Pivo samozřejmě je jednoznačným jedním z favoritů. Takže tady mám ohlasy na téma. Když jsem před chvilkou říkal, že mi přišel vzkaz od kamaráda, že v Praze u Karlova mostu desítka za 120, tak třeba, jo, přišlo tady, skoč si na pivo do Tater, 6 euro málo. No 6 euro, to je téměř 120 korun, jo, takže to je, jako chápu, 6 euro málo, takže dražší než 120 korun. Ale zase Tatry, jo, vemte si, hory, příroda, kopce, Slovenky, teda ovečky jsem chtěl říct za tak, jo, tak tam to tak nějak jakože význam má, ale v té Praze, já nejsem fan na Praze, to všeobecně říkám. A pak tady přišel názor, ale hodně zdaleka, jenom si to musím překliknout na to správné okno, tady. Tak v Norsku, v Tromsø, nevím, jak se to správně čte, ať mi dopadnu jako ti komentátoři letos u hokeje, jak kritizovali fandové, ale asi Tromsø, ne? Když tak namluv mi prosím tě hlasovku třeba v holandštině, nebo holandštině, mě už taky jako tady hrabká, v norštině, jak se správně říká Tromsø. A zpátky k té myšlence, tady v Norsku v Tromsø je čepované pivo Staropramen za 250 až 340 za půl litru. Čertovem, tímto zdravím můj milovaný Frej z města Tromsø za polárním kruhem. Normálně, co mě zajímalo, co tam člověk vletí, ale já bych se tam měl podívat. Já jsem nahoře byl v Norsku, ale byli jsme nejvýš tuším v Oslu, dál jsem nikde nebyl, což samozřejmě je hubý výška. No, jako pivo v Česku versus Norsko, obecně Norsko, Švédsko, ty vrchní země, tam jsou nejdražší ceny v rámci celé Evropy, pokud máte na kontě zbytečně moc peněz a chcete si užít hezkou přírodu, tak rozhodně doporučuji, protože tam počítejte všechno, co je u nás, tak počítejte tak 2,5. Jestli u nás stojí kola 2-litrovka v obchodě kolik 40, tak tam přes kilečko a tak je to se vším. Pivo taky, jako potvrzuju, 250, 300, 350 korun jsem viděl ty ceny. Stejně tak jako rychlé občerstvení. Myslím, že jedna věc tam byla podobnou cenou jako u nás, ale to byla fakt výjimka. Jinak všechno, protože mají samozřejmě jiný standard, jiné příjmy, takže tam pro ně to není drahé. Pro nás je to jako pro turisty drahé.
1: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

jsem, jak to u mě bývá zvykem, dostal geniální nápad, když jsme byli v tom Norsku, tak tady rychle ještě dodělávám registraci na Spotify, ať můžu něco pustit. Jak třeba v Norsku zní nejstahovanější song na Spotify? Jo, už mi to vyjelo, tak to stihneme. Jedničku, co mají? Mají norskou píseň, čekal jsem, že tam bude nějaký světový hit, ale dobře, dáme si jedničku v Norsku. Bude to překvapení pro mě, pokud to bude hruza, slibuju, že to vypnu. Ten hudebník se jmenuje Rock Boys. To zní dobře. Ještě, aby to hrálo, že? Ha, ha. Jo, už tam něco leze.

No, taková prostě klasická skoro popovka na rozhrání popu kytar. Hopeless se to jmenuje, kdybyste chtěli. Hopeless.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Když je člověk jakože mediálně známý hodně, tak samozřejmě cokoliv se stane, tak takzvaně se pere veřejné prádlo, takže všichni rozebírají jeho soukromý život. A teď si myslím, že ale tohle je informace, která nějak škodlivá není. A navíc jeden z nejznámějších sportovců našeho regionu, Milan Baroš, je konečně rozveden. Ten soud se táhl dlouhou dobu a pořád se tam řešilo to, že teď už bývalá paní Barošová chtěla více a více, když jsem to četl stručně řečeno tu historii. A on říkal, ale počkej, já platím prostě dětem všechno, klukům, školy, potřeby, koníčky, všechno platím a ještě dostávala, já nevím, jestli 200 tisíc měsíčně nebo kolik. A pořád málo, že jo, klasická věc. Tak nakonec teda se soudili, no a jelikož soud asi, co se týče nějaké rozumné dohody, nebyl úplně reálný, tak Baris vyhověl přání dětí a stáhl teda žaloby, asi žaloby a řekl, že na to všechno kašle, že ustupuje, ať to hlavně je uzavřeno. Takže Milan Baroš od dnešního dopoledne je opět volný, naše drahé vyzobané slunečnice.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio!

0: A dáme jeden aktuální drp zatím, ale vypadá to, že na tom takzvaně na každém šprochu pravdy trochu, takže na tom něco bude. Objevila se informace, která se začíná sdílet na všech českých webech zpravodajských a zní, že jeden z nejznámějších českých influencerů, Adam Kajumi, a to teda musím konstatovat, já teda rozhodně věkově nepatřím mezi kategorii influencerů, co se týče sledování jejich výtvorů, a přesto všechno jméno Kajumi mi něco říká. Takže zpátky k němu, Adam Kajumi byl údajně zadržen policií a lítá tam potvrzení skuplířství a rozsáhlých daňových úniků. No jo, když se někdo fotí na kapotě Lamba, tak jako musí přemýšlet na tom, že se někteří začnou ptát, a kde si na to vzal? A zdanil si to?
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: V systému ještě zase pro změnu visí, i teda takto, přišla nějaká nová nehoda, zopakujeme ty, které možná ještě narazíte. Takže Ostrava, 28. října křižovatka, 28. října tedy výstavní versus novinářská, tam už ale podle mě nic nebude. Možná ještě v podobě na hlavní třídě, když jedete směrem dolů, tak se řeší následky nehody dvou osobních automobilů. A teď dva nové zářezy. Nový Jičín, Nábřežní ulice, kousek od odbočky na Rägerovu, dvě osobní auta.
2: Jako dneska toho je nějak hodně, jenom tak došlo na to, že dlouho nebylo tolik komplikací. No a poslední komplikace je na D1, kde... Aha, pardon, takže tam je jenom porouchané vozidlo, ale už je tam kolona, takže ve směru na Ostravu, na úrovni, jenom čekám, až se mi přiblíží trošku mapa více, to znamená na úrovni, jo, před Klinkovickým tunelem směrem na Ostravu, takže vlastně za Klinkovickým tunelem, když je to směrem na Ostravu, tak stojí nějak nešťastně postavené auto.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fresh Radio!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Klaus na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: minutek po půl jedné odpoledne v pátek 29. května se vám hlásí mobilní studio Fresh Radia. Dneska vysíláme živě z Dolních Vítkovic, kde odstartoval další ročník, a ten už odstartoval ve středu, beach volejbalového superklání, které je v rámci celosvětových šampionátů věhlasné a známé. Jmenuje se G&T Banka Ostrava Beach Pro letos 2026. No a dneska a zítra tady budeme trávit čas se všemi těmi, kteří tady jsou, kteří tady hrajou, kteří tady vystupují, kteří to organizují. Pozveme si je i k nám do studia a uvidíme, co všechno z toho bude. Zdraví vás Ondra Tureček, alias Ondra Turda. Tak je tady se mnou Martin Chleboun, který už se na vás taky těší. Tohle je taková netradiční live siesta z Dolních Vítkovic. No a věřte, že po 14. hodině už se nám to tady bude hemžit hosty, jak VIP hosty, tak hosty, kteří třeba ani nemají až tak něco společného s touto akcí, ale prostě se za námi jedou do Dolních Vítkovic podívat. Už za chvíli si dáme Meduzu, nebo taky LMC či Lost Frequencies, tak poslouchejte. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day.

0: Mami, mami, mimino Stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imič a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Světová beachvolejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Kalin, taky Viktor Šín až na měsíc, věc, která z nich udělala hitmakery právě teď na Fresh Rádiu.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.
0: No a teď si dáme trochu afrohouseíku, nebo alespoň interpreta, který jej zastupuje. Zerb, Rita Ora, If It's Not Love, právě teď na Fresh Rádiu z Dolních Vítkovic, z GNT Open 2026, samozřejmě Beach Volleyball.

0: Doprava. Doprava.
1: A máme tady 13. hodinu, to znamená, že se podíváme na cesty. Tam máme zatím absolutně klid, nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, alespoň co se týče dopravních serverů nebo také vás posluchačů. Jenom možná upozorním, že na Rudné ulici v Ostravě tam řádí policejní kodiak, pravděpodobně měří. Dávejte pozor a nohu z plynu.
0: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: And the only prescription is more cowbell.
7: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

11 minut po 13. hodině ladíte Fresh Radio. Dneska takové speciální, dokonce živé vysílání přímo z místa, které se nazývá Dolní oblast Vítkovice. Koná se tady úžasná akce GNT Banka Ostrava Beach Pro, což je samozřejmě pro všechny znalé, ale možná i neznalé beach volleyball, který se koná na písku za krásného slunečného počasí. Ve mě to úplně evokuje dovolenou, protože když vidím ten nádherný písek bílý, ty holky, kluky v trenýrkách, tak to je prostě paráda. Pokud nevíte, co s načatým odpolednem, tak rozhodně doporučuji navštívit tady areál Dolní Vítkovice, podívat se na tu úžasnou podívanou, protože to stojí za to. Myslím si, že to je takový letos hodně velký jakoby jarno-letní zážitek, protože těch venkovních akcí zatím moc nebylo. Nebylo úplně počasí, dneska nám to teda vyšlo na jedničku. Doufujeme, že to vydrží, byť meteorologové trošku na ten víkend předpovídají nějaké přehánky, možná bouřky, ale budeme věřit, že to bude úplně v pohodě a prostě tohle tady zúžíme. Zdraví vás, Martin, pěkné odpoledne z Fresh Rádia.

Novinky na Fresh Radio.

0: GNT Banka Ostrava Beach Pro v unikátním industriálním areálu Dolní Vítkovice. To je úžasná akce, která, co se týče minimálně těch kulis, nemá ve světě obdoby. Je to unikátní, prostě zasazeno přímo mezi ty kusy železa, mezi vlastně Bolt Tower a areál Gongu. Tady korzují lidé. Je tady slyšet úžasná atmosféra. Vedle vlastně jsou čtyři kurty, nebo tři nebo čtyři. Nevím úplně přesně, není tam vidět. Je tam spousta lidí, je tam úžasný DJ, obrovská atmosféra, oni tomu pěkně jako dávají. Takže rozhodně, pokud stojíte o to se podívat, projít se na sluníčko, tak za námi dorazte, protože my jsme přímo vedle vstupu z ulice Ruské. Můžeme spolu pokecat. Ve 14 hodin vystřídá Monča s Honzou, trošku si udělají záskok za vlastně odpolední dvojku a pěkně to tady rozjedou. Pokud se chystáte autem do areálu Dolních Vítkovic, tak možná doporučuji, že přímo tady nezaparkujete, tady opravdu hodně vozidel, tak nechte auto kousek dál a buď dojedete MHD, anebo prostě dojedete pěšky, protože je opravdu nádherné počasí. Takže z Vítkovic Martin přeje hezké odpoledne. Siesta. Siesta.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Through this, what comes next will be marvelous.

0: Marvelous. Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Živé vysílání tady za Reálu Dolní Vítkovice, GNT Banka Ostrava Beach Pro, to je úžasná sportovní akce. A my jsme vám slibovali, že budeme mít dneska i hosty. Prvního tady mám.
1: Já jsem host, jo.
0: Dělej nenápadě, jako že jsi host.
1: Je fakt, že jsem v tomhle případě host, protože jsem si stihla projít areálem. A vy, co zrovna nemáte koupené lupeny do hlediště, do té sekce, kde se hraje, tak se nebojte, protože ta fanzóna, ve které jsme mimochodem i my s vysíláním Fresh Radia, tak tady je vstup zdarma. Všechno, co potřebujete, je tady, to znamená jídlo, pití, nějaká pohodička, můžete tady koukat na krásné slečny v bikinách, které se zrovna rozehrávají.
0: To je podle mě nějaký tréninkový kurt.
1: To je tréninkový kurt a ten my máme přímo vedle vysílacího vozu, takže ty úplně v ideálním krásném úhledu.
0: Já jsem to říkal, že to ve mě

0: pěšky.
1: To je kolik kilometrů? Ani ne,
0: možná. A je to kousíček.
1: Krásné počasí.
0: Kolik, 7 minut asi tady.
1: No, a vypadáš jako, že ti to prospělo. Tak, ano, jako je, červené tvářičky máš ze sluníčka.
0: Tak to bude a přesně ne z pohybu, ale z toho sluníčka asi, protože počasí taky přeje.
1: Tak rozhodně neváhejte, naštivte nás tady v areálu Dolní Vítkovice. Vysíláme tady hned vedle brány, vlastně vedle vstupu. Free zóna, tady je úžasné občerstvení. A jak říkala Monča, nádherný holky je to.
0: No i kluci, holky, jako pochopitelně, ale tak jako teď trénuju holky a je to hezký pohled.
1: No, když jsem se díval na program, tak momentálně budou tu hlavní soutěž hrát muži až do 18. hodiny a pak začnou ženy. Tu hlavní část.
0: Okay.
1: Četl jsem jména a nedokázal jsem je jako přečíst. No mikrofonu byly tak složité, že přijďte za námi rozhodně.
0: Ještě, že to nekomentujem, jo. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
9: Letní rande, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Nějakých 9 minut nás bývá do 13, do 14 hodiny už, no, nám to letí, siesta utekla dneska jako voda. Se mnou sedí další host, zatím host, protože on bude až o 14 hodin vysílat, Honza Pernický. Honzo, ahoj, vítej tady.
1: Ahoj.
0: V živém vysílání přímo z terénu.
1: Ty, takhle, já budu vlastně host i po 14 hodině, protože no, tohle není vlastně jako můj standardní čas, že jo. My jsme si s Monžou ráno řekli, že nám to prostě nestačilo, my chceme ještě. A tak není divu, že při pátku, když je tak krásně venku, jsme se řekli, nebo jsme si domluvili s Mončou, že vyrazíme do našeho mobilního studia, tedy do naší T1, a budeme živě vysílat z této skvělé akce, ze které vlastně si vysílal ty celou siestu.
0: Hele, viděl jsi ty kočky v těch plavkách?
1: No,
0: Mončo, jdi za roh, Mončo.
1: Kočky v plavkách jsem ještě neviděl, ale je pravda, že teplo je, protože konečně poprvé letos vidím od Monči, nevím, jestli tady tykom ještě je, no už tady není, poprvé vidím letos od Monči ramena. Mm-hmm. Holá.
0: Prosím tě, ty jsi tady dojel autem, nějaká rada pro řidiče, kdyby se tady chystali odpoledne dojet?
1: Takhle, já si upřímně myslím, že nejlepší varianta bude, když tady návštěvníci dorazí MHDčkem. Je to trošku komplikace v tuto chvíli, díky tomu, že tady nejezdí teď žádná tramvaj, protože probíhá stále ještě výluka a odklon přes 28. října. To jsme taky avizovali ráno. Ale pozor, dopravní podnik to výborně vymyslel a dobře vyřešil, protože na zastávku Dolní Vítkovice jezdí náhradní autobusová doprava. Ta jezdí v intervalu co 10, ve špičce dokonce co 5 minut. Takže to znamená, že dostanete se tady velmi pohodlně autobusem a vlastně předejdete takovému tomu jako řešení, kde zaparkujete, protože já jsem tady jezdil třeba 10 minut, než jsem nějaké dobré místo našel, aniž bych se musel stresovat tím, že mi to auto třeba odtáhnou. Protože pozor, Marťas, mám tady jednu zkušenost z předloňska, když jsme tady vysílali, tak taky jsem přijel na živé vysílání, zaparkoval jsem dost nemilé a po 3 hodinách vysílání jsem zjistil, že mi auto odtáhla městská policie. Takže
0: tak v tom tě můžu jako ubezpečit, že já jsem dneska zaparkoval, teda jsem na motorce, což je výhodu, že jsem vlastně polovičně široký.
1: Jasně.
0: Zaparkoval jsem na těch bílých pruzích, kde správně nesmíš.
1: No to je taky o hubu, ale.
0: No a už jsem byl vykázán, takže jsem přeparkoval, takže rozhodně nedoporučuji, protože je vidět, že tady krouží policie, byť městská nebo i státní, takže opravdu parkovat tam, kde se má. Monča radila, že Zmírova náměstí pěšky.
1: Dá se i tak. Dá
0: 8
1: se
0: minut.
1: I, no, 8 minut. Záleží, kdo.
0: Mončiným krokem.
1: Monča chodí strašně rychle. Jo? Já její tempo jako nezvládám. Takže může to být 8 minut z Mírového náměstí asi jako v pohodě. Ne, to je blbost. To je podle mě
0: krát
1: jako
0: dva pro nás.
1: Tak možná 16 minut je reálnější. Je to pěkná procházka a přijdete tady. Ale jak říkám, pořád jezdí tady autobus. Za mě prostě vydat se tady autem je nesmysl. Jako, myslím si,
0: pivko,
1: že jo.
0: Si nedáš, přitom tady vlastně stáne hned vedle nás.
1: Všude je tady hlavně dobrá nálada, dobrá atmosféra. A pozor, pokud nemáte lístky a stejně přemýšlíte, že byste se přišli podívat, tak můžete, nezoufejte, protože vstup do fanzóny je zdarma. To je zdarma jako velmi důležité.
0: Jeden kurt tady je přímo vidět z té fanzóny, vidět to teda tréninkově asi, ale dá se na to dívat.
1: Ale dá se na to dívat, člověk to vidí, vidíte holky v těch plavkách, je to prostě dokonalé.
0: Tak pojďte za námi.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: A je tady 14. hodina, jdeme se podívat na cesty, tam máme relativně klid. Dávejte si pozor, v Petřkovicích na staré cestě probíhá tam měření, nebo alespoň před pár minutami probíhalo, ať vás to nestojí nějaké penízky. Nezapomeňte, že je pátek, odpolední špička právě začíná, dávejte na sebe pozor. No a v tuto chvíli už předávám slovo rychlé rotě, ale trošku pozměněné formaci. Honza Pernický, Monika Dudová, a si to tady krásně užijí, rozhodně doporučuji. Pokud si chcete minimálně s nima popovídat, tak tady přijďte za námi do areálu Dolní Vítkovice, zde probíhá GNT Banka Ostrava Beach Pro.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio! Fresh Radio! Fresh Radio! Plné té nejčerstvější muziky!
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Máte rádi divadlo a humor?
13: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
12: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
13: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
12: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
13: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
14: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
15: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
16: Fresh Radio.
17: Jsme 1,80

0: Haló, haló.
1: Slyšíme se?
0: Haló.
1: Příjem.
0: Haló. Příjem. My jsme tady, dolní oblast Vítkovice. Pečát se žije jako blázen a my jsme za to rádi, protože opravdu vidíme, že léto je téměř tady.
1: Na kurtech češky, Italky, další kurt, tak tam jsou prosím vás Američanky a Brazilky, tuším.
0: Brazilky, jo.
1: Podle těch plavek jsem to poznal.
0: No kdyby si Martina Chlebona, který ty tady ještě jako Brazilky.
1: Zároveň taky Švýcarky, Kanaďanky, no, je to tady bouřlivé a odpoledne budeme pokračovat, protože těch zápasů je před námi ještě velká spousta. Aha. My jsme ve fanzóně, která je i pro vás k dispozici zdarma, tak doražte sem k nám za buď vysílání Fresh Radia, anebo prostě užít si beach volejbal.
0: Ano, ten totiž tady, takhle, o ten tady totiž jde, jo, ale
1: no,
0: dneska...
1: o ten jde především.
0: Ale dneska tady jsme v rámci Rychlé roty i my s Mončou, my jsme si prostě řekli, že ráno nám to nestačilo a my s Mončou, pozor, jo, to málo kdo ví, ale my s Mončou jsme vermi, že jsme velmi sportovně založení. I já, i Monika milujeme sport v každém případě.
1: Poslouchej.
0: A proto jsme na sportovní akci, to je jednoduché.
1: Ty už si stihl do sebe ale nalít nealko pivo, teda doteď jsem si myslela, že to bylo nealko.
0: No, donesla jsi mi ho ty, takže Bůh ví, co v tobě.
1: Máš pravdu.
0: Mono, já přijel autem, takže já musím autem odjet. Mimochodem, bavili jsme se o tom, jak se tady dostat, už jsme zmiňovali, že nejlepší to bude městskou hromadnou dopravou, byť sice nejezdí na Dolní Vítkovice tramvaj, tak se tady pohodlně dostanete autobusem, to je třeba říct, protože stojí to za to, dát si tady pivo, podívat se po areálu, užít si to a hlavně třeba přijít za námi. Že?
1: Ano, a poslechnout si odborníky, komentátory, takže mě s Honzou, specialista, měl dokonce i dvojku z tělocviku, takže mu to bude.
0: Dvojku, no.
1: Kdyby dvojku, co?
0: Dvojku schování možná jenom. Tak dobré ráno jsem chtěl říct. Dobré odpoledne. Startujeme odpolední vysílání Enrique Iglesias třeba právě teď. Hezké odpoledne.

0: That's powerful.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Fresh Radio.

0: Atlantis, taky David Guetta. Dobré odpoledne přejeme. Ahoj.
1: Dobré. Tak nad Italkama jsme to dali, jsme postoupili, takže gratulujeme našim českým holkám. Ovšem ne všem českým ženám to tady na beach volejbalovém turnaji v Dolních Vítkovicích vyšlo.
0: Jak to?
1: No tak třeba Svozilová se Štochlovou v Ostravě končí, že jo?
0: Fakt? No. Teda. A já jsem taky tady ještě koukal na trošku starší informace Moni, takže já můžu doplnit. Dvorníková s Kleiblovou hodinu zpátky zhruba porazili Američanky Ferch a Van Gunst, takže to jsou taky dobré zprávy. 2-1. Vyšlo to 19-21, 21-17 a 19-17, takže perfektní,
1: to
0: perfektní.
1: Jo, jo. No protože my ženy taky slyšíme na Perušici a Perušiče a spol.
0: Aha.
1: No. Tak Sedláka s Perušičem čeká klíčový zápas.
0: Dneska?
1: Ne. Nebuď zvědavý, budeš brzo starý. Zopak, ty promiň. Jsi baba, co tě to zajímá?
0: No ne, tak mě,
1: hlídáme my holky.
0: Já jsem právě viděl, že Perušiče jsem neviděl, víš, tak jsem se potřeboval zeptat.
1: Ale je tu.
0: Je tu. Mimochodem, jsme tady i my a je tady spoustu dalšího dobrého vyžití. Můžete si projít fanzónu, která ještě jednou připomínáme, je zdarma. A je moc fajn vlastně, když tou fanzónou budete procházet, tak vidíte spoustu lidí, kteří si zkoušejí ten sport, tedy konkrétně volejbal, a myslím si, že to stojí za to.
1: Je tady možnost, je tady i kurt pro veřejnost, takže doporučuji, pokud se chystáte hodit na sebe nějaké pohodlné oblečení, abyste potom se mohli, jak se patří, tělesně projevit.
0: Ty, a co kdybychom si to na kurtu spolu rozdali
1: my? Mě to jako napadlo.
0: Ale ty máš strach, podle mě, že?
1: Teď na to kápnu. No, to bude tím.
0: Mně to bylo moc jasné. Pohodě, já tě nebudu trápit, abych tě porazil, tak to já bych nerad strpěl tvou ostudu.
1: Jsi moc hodný. Děkuji ti za
0: ale
1: to, hraje.
0: Můžeme si spolu zajít na pivo třeba.
1: To ti jde.
0: Nebo na langoš, to mi jde trošku líp, jo. Dobré odpoledne přejeme z Dolních Vítkovic.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Second Dolls, taky Fresh Radio a taky Rychlá Rota. Dneska tak trošku v jiném složení a je to, nebo respektive má to pádný důvod.
1: Jaký?
0: No, vysíláme zvenku, nevysíláme z fabriku, ale vysíláme z našeho mobilního žlutého studia na kolečkách. Mimochodem, pokud jste si nás nevšimli, tak byste si měli prostřít trošku oči, protože jdeme vidět a jdeme i slyšet tady, jo?
1: JNT Banka Ostrava Beach Pro. My s Honzou střídáme dneska Marka s Mikaelou. Otázka je, jestli dneska dělají něco pro sebe, jestli tady nejsou z toho důvodu, že by třeba...
0: Třeba sedí na tribuně tady.
1: Tak to bych jim neodpustila.
0: To by byl vrchol teda. Jako.
1: Ale vidíš, že to je možná možné. Oni nám neřekli, proč potřebují dneska volno.
0: No, dej,
1: a náhodou oba dva, že?
0: No.
1: Běžte to oblídnout.
0: Marta, běž se ještě,
1: podívej.
0: Běž se zkontrolovat ještě. Teda. Navíc my tady máme pěkný výhled, že my vidíme přímo vlastně na ten trénink. Je to ten tréninkový kurt?
1: Tréninkový
0: kurt, takže vlastně i vy, kteří se nedostanete z fanzóny dále na tribunu, tak tady jako určitý zážitek volejbalový jako zažít můžete.
1: A hlavně ty celebrity jako Perušič, jo, naše jako super sportovkyně se tady, i celebrity celkově, myslím tím známe české.
0: Jo, Monika herečky. Rudová je tady.
1: Můžete potkat v davu, tak mějte oči otevřené.
0: Je tady Monika Rudová, dámy a pánové.
1: Je už pokoj, deníčky připravené a lovte podpisy.
0: Mimochodem, když je to vlastně na téma sportu, to vysílání, mě by Moni zajímalo, který sport, a já vím, že ty si nejradši běhala a prý tě to i kdysi šlo.
1: Atletiku jsem dělala, tak, ale nebavilo mě.
0: Který sport máš ráda jako pasivně?
1: Dívej se, divácky atraktivní sporty, to chceš vědět?
0: Jo, to mě
1: tak
0: zajímá.
1: Tak já nevím, to je tutově hokej, jako sorry, vím,
0: ten
1: že
0: nám
1: už
0: ale včera skončil. No.
1: Tak v tom případě já mám potom přesně ráda tady tohle. Mě baví se dívat na něco, co je hezké, co má hezké okolí a je to v pohybu.
0: Hezké zadky.
1: Jako sorry, ale mě se líbí ty holky na tom hřišti. Na tom písku. Já vím, že to
0: proč se mi omlouváš, mě taky.
1: Pro mě je to divácky atraktivní sport. Mm-hmm. Stejně tak, jako někoho baví, nevím, biatlon třeba. Mm-hmm. Jo, a tam ty holky na vášku jsou

0: Nebaví, tam jsou moc oblečení, no, ti lidi, to mě nebere. Takže vlastně volejbal.
1: Jo, a je i dokonce v žebříčku oblíbenosti tady u nás v České republice.
0: Nepovídej.
1: Jasně, že hokej, fotbal, ty tomu vévodí, ale pak přesně něco jako beach volejbal, hlavně víc než volejbal teda, tak ten beach je důležitý, tam ten písek nás baví.
0: Jasně.
1: A pak třeba biatlon je opravdu oblíbený, plavání lidi baví.
0: Plavání, no protože to jsou všechno sporty, které musíš dělat v plavkách, že jo. Já tomu naprosto rozumím, proč se to populaci líbí. Mně se to líbí taky. No. Tak jo, tak mimochodem děkujeme všem, kteří už dorazili a zamávali nám, třeba my jsme rádi, že nás posloucháte a třeba jsme rádi, že pro někoho jsme i ten vzor, co v pátek odpoledne dělat a pozor, ještě je důležité říct, že dnešním dnem to tady rozhodně nekončí.
1: No pokračujeme, že?
0: Pokračujeme do neděle, takže si myslím, že se můžete rozhodně stavit. My za chviličku pokračujeme taky, vysíláme živě dneska z oblasti Dolní Vítkovic.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
3: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day,

0: Letí to jako vždycky. Už máme 14.53, posloucháte živé vysílání z Dolních Vítkovic, z JNT Banka Ostrava Beach Pro, z volejbalového turnaje, z beach volejbalového turnaje.
1: Ano, hraje se to na písku, pozor, důležitá informace.
0: Taky to tak vypadá, podle toho letního vibe tady všude. Počasí přeje, no akorát ty cesty trošku zlobí. Respektive máme zprávu z Klimkovického tunelu, tam by mohly být ještě pořád komplikace, umřel tam kamion.
1: Tak opatrně, myslete na to, když pojedete cestou do Ostravy nebo z Ostravy. Každopádně my jsme rádi, že tu cestu minimálně podniknete tady k nám do Dolních Vítkovic, protože my tady naopak teprve vlastně začínáme. Až do neděle té zábavy tady bude víc než dost, ale ano, důležité je pravda se tady dostat. My jsme říkali, jaké jsou možnosti, nejlépe to vyjde auto.
0: A poradíme dokonce po celé jak. Přímo vám můžeme natrasovat cestou, protože ano, já když jsem sem přijížděla, tak jsem potkala slečny z Prahy, které přijeli na turnaj a potřebovali se z toho nějakým způsobem vyplést. Jeli z hlavního a byli překvapené, že tady ta tramvaj nejede.
1: Ano, no, tak pozor, překvapených bude možná více lidí, i to si řekneme v celou, protože připravujeme pro vás dopravní informace. Tak pokud pro nás máte nějaké info i vy, klidně se ozvěte. My do té doby posíláme další muziku, jako třeba nový Maroon 5. Může být?
0: Adam Levine.
1: No je to on?
0: Vždycky.
1: Jo.
0: Tak i bez plavek.

0: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Aha, ne, tak to jsem...
1: A taky doprava,
2: to jsem přesně nechtěl.
1: A já
2: to...
1: Přemát.
2: Ty, ale tak počkej.
1: Tak to napráv, jinak si něco no, vycucáme z postu.
2: Já to je.
1: No, vidíš to. A už jedem.
3: Doprava.
1: Tak Šilhařovice se točná, tak v Šilhařovicích zase měří, je to směr ze Šilhařovic do Polska. No a taky připomínáme ty komplikace v Klimkovickém tunelu. Stále ještě asi.
2: Údajně,
1: zatím zprávu, že by ne.
2: Údajně tam stojí kamion, který znemožňuje průjezd jedním jízdním pruhem, tak počítejte s tím, že se tam pravděpodobně zdržíte. Pokud tedy razíte směr, jaký to je směr vlastně, to víme?
1: Jako ten v tom Šilhařovickém tunelu?
2: No.
1: No, dobrá otázka. Určitě bez tak z Ostravy, doufám.
2: No jeden z těch směrů to určitě bude. Je to pane na pane, jo? Tak opatrně na cestách, kdyby jakékoliv další informace, dejte vědět.
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Ostrava. My jsme tady konečně ve studiu i s nějakým tím hostem, tak konečně, Moni, jestli bys mohla představit, kdo za námi dorazil.
1: Prosím tě, s nějakým tím hostem. Já jsem dovedla toho nejpovolenějšího. My tady totiž máme nejvyššího člověka za hlavní promotéry tohoto turnaje. Je to pan Marek Tesář za firmu Raul, za společnost. A ten ti řekne všechno ohledně toho areálu, jak dlouho trvalo to vystavit, co tady jsou, jaké vychytávky, jaké výhody oproti Loňsku a tak dále a tak dále.
0: Marku, zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Odpoledne. Tak nabízí se asi hned první otázka, jak vůbec náročné je celý ten areál postavit, protože není žádné tajemství a já jsem to viděl, protože jsem několikrát během minulého týdne projížděl kolem Dolních Vítkovic domů do centra a viděl jsem, že ta stavba probíhá několik dní předem, než to vůbec celé začne. Tak možná něco málo ze zákulisí toho, jak je to všechno třeba i logisticky náročné to připravit.
2: Mm-hmm. Tak je pravda, že naši kolegové, náš tým, který to tady staví, tak si to dělá každým rokem trošku náročnější, protože vždycky si říká, ještě to vylepšíme, vylepšíme. Takže jsou tady zhruba 3 týdny před turnajem a ten materiál, který se sem naváží, což je primárně teda ta velká tribuna, takže hodně lešení a pak samozřejmě písek, který tady potřebujeme, tak sem naváží přes 20 kamionů. Tak to si asi sami dokážete představit, jak obrovský množství materiálu to je a za ty 3 týdny tady vyroste tahle ta krásná, nebo vlastně tři regulární hřiště pro regulární zápasy a pak další dvě hřiště pro trénink.
1: Marku, začalo to ve středu celé, tady tenhle super beach volejbalový turnaj, někdy možná kolem 8 hodiny, 9, tak nějak. Mm-hmm. Kdy, kolik bylo, když se to fakt oficiálně tady odklaplo, že to všechno stojí? Popravdě teda. A může se začít.
2: Ne, tak vzhledem k tomu, že fakt jsou tady 3 týdny, tak ty základní stavby už musí stát pár dní před turnajem, protože už tady probíhá vlastně kontrola i z Mezinárodní federace mm-hmm. sportovní, jasně. která musí říct, že vlastně všechny ty kurty jsou správně udělaný,
1: jasně.
2: ale vzhledem k tomu, že to s náma dělají dlouholetí profíci, který tady s náma jsou všech těch 9 let, tak už ten proces je opravdu jako trošku zaběhlej a samozřejmě vždycky u těchto velkých akcí jsou nějaký nervy, že něco se dělá na poslední chvíli, ale tenhle ten základ musí opravdu být.
0: Marko, mě hodně zajímá jedna věc, možná to bude stupidní otázka, jo? Ale odkud je ten písek, prosím? Odkud se vozí?
2: Je z Čech, přesný místo neznám, našel bych to asi, ale je tam taková zajímavá věc, že my musíme 0,5 kila toho písku dopředu poslat vlastně expertům, který pracují pro Mezinárodní federaci.
0: Jasně.
2: A ty nám musí, takže 0,5 kila posíláme do Kanady, kde nám řeknou, že ten písek je správný a můžeme ho použít a pak teprve začnou najíždět ty kamiony.
0: Moment, takže chcete mi říct, že opravdu ten písek má nějaké regule, které musí splňovat, jinak prostě se na něm nesmí hrát?
2: Určitě, ten písek musí...
0: Dokážeme z hlavy třeba říct, jaké ty regule jsou, nebo co je jako povinností?
2: Nedokážeme z hlavy to říct.
1: A dokážeme, Marku, z hlavy říct, kolik těch zrnek je? Nebo vůbec kolik tady je toho písku? My jsme se ptali v rámci soutěžní otázky a typovali.
2: 1700 tun.
0: 1700 tun.
2: No. To dokážu z hlavy. Dokonce bych tady někde našel, odkaď ten písek je, ale je z Čech.
0: A je to fakt perfektní. Je to české a to je důležité.
2: V Kanadě jsou s ním spokojený.
0: Líbí se jim v Kanadě.
2: Jo.
0: Možná, Marku, poslední věc, která by mě zajímala, je něco, co byste chtěl zkázat návštěvníkům, kteří se teprve rozhodují, jestli mají přijít?
2: Ještě jsem našel, je to Střeleč nedaleko od Jičína a je to skutečně 1700 tun a jde o křemičitý písek, který má skvělou vlastnost, že ani při velkém slunečním žáru hráče nepálí.
1: Ok, a ještě než teda budete pokračovat s otázkou, kterou dal Honzík, tak co se stane s tím pískem potom, až se dohraje? Kam to jde?
2: No, to je právě skvělý program, ne, do té Kanady.
0: Do Kanady.
2: Ne, to je právě skvělý program, který máme tady s Moravskoslezským krajem, už od prvního ročníku, mm-hmm. že vlastně po turnaji už přesně víme, kam ten písek poputuje a je to na rekultivaci současné hřiště, ale dokonce za tu dobu, za těch 9 let vznikaly i nový hřiště. To znamená, že ten turnaj taky pomáhá v regionu vlastně zlepšovat tu beach volejbalovou infrastrukturu. Takže to je taky vlastně perfektní odkaz z tohoto turnaje.
1: No a do budoucna, do příštího roku, co budete chtít zase povýšit, jako zvednout, udělat jinak, možná lépe?
0: Písek z Moravy, možná.
2: Písek asi bude furt tady z této vesnice, ale takhle my hodně pracujeme, my si vlastně dáváme záležet a proto se taky tady, aby tady byla zábava, že jo? Aby tady vlastně v tom areálu ty lidi bavilo být, aby viděli světový beach volejbal, ale aby sem chodili i za tou atmosférou. Víte, že vlastně ty tři dny, pátek, sobota, neděle jsou beznadějně vyprodaný už dlouho dopředu, ale díky tomu, že tady je fakt krásná fanzona, kde je spousta atrakcí, spousta možností se vyblbnout, seznámit se vlastně s beach volejbalem jako takovým, zahrát si tady, vyzkoušet si tým profi míče, tak sem chodí lidi i bez lízku, protože tady je obrovská vlastně obrazovka, kde ty zápasy z toho hlavního vlastně kurtu můžou sledovat. A to se nám hrozně líbí a vlastně tenhle ten program každým rokem posouváme, aby to tady byla ještě větší a větší zábava, aby sem chodilo víc lidí, aby si to tady užili.
0: Marku, a děláte to výborně, to se musí určitě nechat. Určitě. Velké díky za to. Zpátky k mojí poslední otázce. Pokud mezi námi posluchači jsou ještě stále frešáci, kteří si říkají, co budeme o víkendu dělat, tak nějaká ta vaše speciální pozvánka, třeba klidně tady jenom do té fanzóny?
2: No jasně, určitě přijďte, protože i bez těch lízků se dokážete dívat na, jak se ty hráči rozcvičujou, a můžete si vyzkoušet ty volejbalové vychytávky. Jsou tady třeba, je tady vlastně takový podávač balónů motorem poháněný, a vlastně si tam nastavíte i rychlost jako vy toho balonu, který na vás letí. Tak to je taková jedna z atrakcí právě našeho partnera, což je volejbalový svaz, který tady seznamuje vlastně s beach volejbalem jako takovým.
0: Tak jo, moc díky.
1: Naším hostem byl Marek Tesař, děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání a díky, že jste tady.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
6: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
7: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
5: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
6: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
7: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
5: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
7: A v neděli Roman Pastorek.
6: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
8: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.
9: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: JNT Banka, Ostrava Beach Pro, živé vysílání Fresh Rádia právě z Dolních Vítkovic. Procházeli jsme se fanzónou a koho pak jsme tady s Pernickým nepotkali v davu, že?
1: To je ale překvapení, já si říkám, já toho muže z časopisu od někud znám, jako, no a je to on samozřejmě.
0: Bolku, vítej, ahoj, prosím ahoj, tě, ahoj. Bolek Morris z Umparku, vy co chodíte do Radvanice zaskákat a na rodinné sešlosti, tak víte. Co tady děláš, ty máš tolik času se procházet, ještě zítra začíná tak velká akce.
2: Jo, potřeboval jsem se projít, podívat se, co
1: inspirace.
2: Tady inspirace přesně tak, tím, že rád pořádám akce, rád skáču, rád trénuju, tak jsem rád v nějakém hluku, v nějakém dění a všude, kde se něco děje.
1: Hele, já si pamatuju, když jsi byl u nás v rádiu na rozhovoru těsně předtím, nebo vlastně ne těsně předtím, ale ještě předtím, než se Umpark stavěl, to je, jak už to je dávno?
2: Jo, bude to skoro rok, no.
1: To je neskutečně.
2: Teďka budeme právě slavit jeden rok v nových prostorech, jo.
1: Takže než se dostaneme k tomu tématu, co nás čeká o víkendu, prosím tě, jak to funguje, jak to jede, všechno dobrý?
2: Jo, parádně. Byla to saska na červenou a prostě to vyšlo tím, že jsme parkouristi, prostě dáváme do všeho plno a na 100%, takže jsem moc rád, že to takhle jako funguje a že tady můžeme být.
0: A jak jste se letos teda rozhodli oslavit Den dětí u vás?
2: Jo. Bude to velké, nebude to jenom na jeden den, bude to na dva dny, bude to dvě skvělé odpoledne, které máme s trenéry naplánované, bude tam plno her pro děti, samozřejmě nebudete tam chybět ani vy a bude tam super program, bude tam hudba a myslím si, že to bude fakt fajn.
0: My tam máme Marka Urbance, ten tam bude hrát a bavit v sobotu, v neděli tam ano, teda bude ano. Roman Pastorek, jo. A nějaká tombola tam prý taky bude.
2: Samozřejmě tombola nesmí chybět.
0: A trampolíny.
1: Zajímá hlavně tebe, vy.
0: Do kolika mají nosnost trampolíny?
2: Já si myslím, že do 130 kilo, takže jo, Marka Urbance můžu, taky smotáme
1: můžu,
2: na trampošky.
1: I Marek může to můžem. Moni, dokonce my můžem spolu.
0: No, to
1: už asi nemůžem, počkej. Ne, spolu už nemůžem.
0: To je prostě jak, že?
1: Spolu už jít skákat nemůžem. To jako, ne, a to kvůli mě, ne kvůli tomu.
2: Ale já tam budu celé odpoledne, klidně si můžete stavit a klidně vám něco na těch trampoškách ukážu.
0: Prosím tě, ideální dojet MHD, pěšky, autem, máte to tam jak zabezpečit?
2: Všelijak, máme velký parking před halou a určitě není problém se tam jakkoliv dostat.
1: A kdybych teda chtěl jet MHDčkem, aby za mnou vznikla co nejmenší uhlíková stopa?
2: No.
0: Tak autobus 28 třeba, nebo 38.
1: Ty to máš, ty už víš, ty máš jízdní zámluvy, prosím tě. No,
2: nejsnadnější je se dostat na hraničník a od hraničníku pěšky.
1: Jasně. Hele, nějaká speciální pozvánka, co třeba bylo zatajeno, ale víš, že zítra nebo během víkendu tam bude?
2: No,
1: je něco
2: tak
1: takového.
2: Mě překvapil, jako fakt? Bude tam plno.
1: Bude
2: plno
1: tam to
2: zajímavých
1: právě,
2: věcí.
1: Bude tam to jako ani vlastně nevíš, kde začít, že?
2: Ale teďka nevím, co tak vypiknout, co by bylo jako fakt jako
1: tak třeba
2: další,
1: pro rodiče,
2: no.
1: Jo. Hele, dívej, pro rodiče, co dorazí s dětmi, tak je tam i pro ně třeba nějaké jako jídlo nebo pivo, pití, kafe.
2: Samozřejmě máme tam pro rodiče nachystané čepované pivko, máme tam i nealkoholické pivko, určitě nějaké i drinky budou, ovocné pivko.
0: A co tak čekáš, že by právě děcka mohlo nejvíce bavit? Co bude pro ně to top?
1: To pivo.
2: Já si myslím, že pro děti jsou ty trampoliny dost velkou atrakcí sami o sobě, tudíž se vyřádí. Máme tam i nafukovací hrady, kde bude prostě naplánovaná nějaká velká dráha, tudíž si to můžou proběhnout na čas, budou za to dostávat odměny, takže si myslím, že to bude fajn zpříjemněné odpoledne u nás v Umparku.
0: A Bolko, prosím tě, koho jsi nechal v davu? My jsme tě tak jako vytáhli z té fanzóny, tak s kým tady dneska jsi?
2: Jsem tady s kamarádkou Domčou a ta se tady taky na mě přišla podívat a potom se půjdeme ještě tady podívat, jak to tady dál probíhá.
0: OK, tak my ti moc děkujeme za pozvánku teda, improvizovanou, ale myslím, že OK, proč ne, a přejeme ti hezký zbytek odpoledne.
2: Taky,
0: tady,
2: taky, a zdravím všechny posluchače a vidíme se, ahoj.
1: Čau.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu

0: materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: And the only prescription is more cowbell.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: No moc se mi tady nevlni,
1: Ale prosím tě, proč ne, když tomu vybízí všechno, krásné počasí.
0: Chodí tady holky v plavkách, ty jsi oblečená, tak...
1: No, tak... tak
0: do plavek a pak se
1: mlně. Neumíš použít svoji fantazii?
0: A to já i umím, to se neboj. Hezké odpoledne, Fresh Radio a taky JNC Banka Open Ostrava Beach Pro.
1: Víš to, párka si to jistě řekneme a budeme to být jako doma. My tady vysíláme živě v rámci rychlé roty Monika, taky Honza a Marka s Michalou, kteří si vzali regulární volno a zasloužené volno. A
0: zasloužené volno. Zasloužíme si ho hlavně my, jako. My tady jedeme na trhačky, jako. Ráno, odpoledne.
1: Neví, o co přišli. Takže hello everybody, how are you? Je dost možné, že využijete...
0: I'm fine, thank you.
1: Okay, perfect. Je dost možné, že využijete angličtinu tady v rámci odpoledne, protože je tady nejenom jako světová mezinárodní účast v rámci beach volejbalu, jo, v rámci těch družstev a mužstev a ženstev.
0: A jasně, rozumím.
1: Ale je tady i spousta hostů a zároveň tady je spousta lidí, kteří přijeli v rámci České republiky podívat se do Ostravy, do Dolních Vítkovic. Já jsem v tramvaji potkala dvě slečny, které přijeli z Prahy a předpokládali, že se dostanou jednoduše a tady ta naše ostravská překážková dráha jim trošku zkomplikovala život.
0: Prostě to moc nejde.
1: Tak jenom abyste počítali s tím, naši milí, pokud jedete MHD, že tramvaj žádná tady nejede. Buď můžete na náměstí Republiky z jakékoliv tramvaje z jakoukoliv směru, ať z vlaku ze Svinova nebo z hlavního, vyskočit z té tramvaje a tam přeskočit na náhradní autobusovou dopravu, která vás do těch Dolních Vítkovic doveze.
0: Je třeba říct, že ta náhradní autobusová doprava funguje víc než dobře, jo? Takže nemusíte se bát, že byste se tady dostali se zpožděním nebo s jakýmkoliv jiným indispozičním prvkem.
1: No,
0: není
1: problémo,
0: to pravda.
1: No,
0: není
1: problémo.
0: To pravda.
1: A nebo potom dojet tramvají teda na Mírové náměstí a z toho Mírového náměstí sem k nám do Dolních Vítkovic dojít po Ruské ulici.
0: No, ty jsi řekla, že jsi to zvládla z Mírového náměstí za 8 minut. To ti teda jako nechci věřit. To mně přijde jako, ale je
1: zvládám
0: pravda, je pravda, že ty, když jako na to šlápneš, tak ty fičíš, ale teda jako oni, já bych si to přece jenom více vychutnával, tu cestu, takže je to na vás, hlavně za námi dorazte, prosím, my už teď víme, že ta účast je vyšší a vyšší co hodinu, vidíme, že do vstupní bránou projde víc a víc lidí, takže i to je vlastně známka toho, že to tady dneska bude ještě rozhodně dobře žít. Tak pojďte, těšíme se na vás, my pokračujeme dále.

0: Můžu? Můžu, tak Bára Hermanová! Jsem číhala na velký
1: aplaus, dámy a pánové! Bára Hermanová!
0: Mexická vlna, prosím vás, JNT Banka.

0: Z prvních ročníků, ovšem dneska maminka hlavně.
1: No, a proč otáčíš mikrofon na mě, když jsi řekla, já tady maminku dneska nemám, jako. Báro, zdravíme tě, ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače, mám se dobře. Zrovna jsem si sedla na chvíli a fouká mi tady příjemně do zákrku tady váš fan a je to příjemný.
1: Je to tak, jak to má být. Mimochodem, Báro, mě strašně zajímá jedna věc a to je, jak to zvládáš, jako po psychické stránce chodit tady po areálu, koukat na to, jak hrajou prostě a víš, že ty si do toho písku tento rok nevejdeš a nezahraješ si.
2: No, abych
1: byla... Tedy minimálně, promiň, tady v Ostravě, tak jsem to myslel, ano.
2: Abych byla upřímná, tak trošku hůř než loni, protože loni jsem tady chodila těhotná a vlastně jako fakt s tím nebylo vůbec nic, co dělat. Letos jsem do Ostravy přihlášená byla a bohužel se to na poslední chvíli zkomplikovalo, tak jsem nemohla hrát. Aha. A malá je docela teďka, potřebuje maminku, tak jasně, se to prostě nedalo skloubit, ale teď mě to jako mrzí o to víc.
1: Je tak to,
2: ale...
1: promiň, snad jsem se tě jako nějak špatně nedotknul, teď to
2: vůbec
1: se moc omlouvám.
2: Ne,
1: to se
2: vůbec
1: omlouvám.
2: Ne, to jste nemohli asi ani vědět,
1: Monika,
2: že jsem
1: tady bouchá po zádech, tak jsem pochopil, že to bylo hodně, hodně netaktí, tak se moc omlouvám.
2: Ne, to já si neberu vůbec, v pohodě.
0: Máš prostor, Báro, v rámci tady tohoto beach volleyballového turnaje vidět i svoje kamarádky, které třeba si potkávala na kurtech a bavíte se jako v tom presu tady, stíháte to?
2: Upřímně s pár holkama jsem se vlastně jako střetla očima, pozdravili jsme se třeba na dálku, ale jak to znám jako hráčka sama, tak ty hráči jsou většinou v takové svojí bublině a moc si jako chrání si ten svůj čas mimo ten kurt, protože ono je to krásný, úžasný, když tady jsou lidi, fanoušci a chtějí si kamarádit, jo, a bavit se, ale hrozně to bere energie a oni všichni prostě chtějí mít co nejvíc energie na tom kurtu. Takže jako s některýma jsme se takhle jako z dálky s Brandy, s Melisou jsme se měli šanci aspoň trošku něco vyměnit, ale za prvý na ně stojí fronta fanoušků, takže já je nechci usurpovat, ty fanoušky, od tého krátkého momentu, který můžou mít s těma hráčkama.
1: Jasně.
2: A nebo tady s Lotyškama jsme na sebe jenom zamávali a šli dál, protože prostě byli směrem na zápas úplně fokus, takže...
1: Mě strašně zajímá, jak moc psychicky náročný to je pro hráče, po případě hráčku, třeba tenhle druh turnaje, protože ono není žádné tajemství, že tady v Ostravě to patří ke světovým turnajům, je to opravdu na vysoké úrovni, takže můžeme se bavit o tom, že je to opravdu světový turnaj.
2: Naprosto.
1: Tak jak moc náročné to pro toho hráče, potažmo teda hráčku, je od začátku až do konce vlastně?
2: Po psychické stránce. No tak už to mají naskoušený, jo. Každý týden skoro hrajou někde jinde na těch turnajích, takže vlastně už mají vyzkoušený, co jim funguje a co jim nefunguje. Někdo třeba to má rád, to socializování a prezentování se a chození mezi ty lidi, ale myslím si, že většina tíhne spíš k tomu, že si udělají takové to sociální minimum, což je dát ty autogramy, ty fotky, jo, hned po tom zápase a pak vlastně jdou do toho klidu.
1: Na hotel. Potřebují
2: si popovídat s trenérem po tom zápase, pak regenerace, jo, a dobrý jídlo, spánek a nejlépe opravdu fakt jako bejt izolovaný. A většinou ty hráči se potom nejvíc socializujou, když se dějou večeře. To je takový společný čas mezi těma hráčema, že se chodí do nějaký hotelový bufetové místnosti, kde si nabírají a tam spolu komunikujou. Takže to je vlastně jako v rámci spíš toho uzavřeného dějiště těch hráčů, než aby se socializovali s těma fanouškama tolik.
1: Jasně. Ještě mám, promiň, Moni, moc se omlouvám, ale mě zajímá, Váro, jak je tobě třeba Ostrava blízká, třeba jako konkrétně tenhle turnaj, jak je to, hraje se ti lépe tady, nebo třeba někdo dohrálo se ti lépe tady, nebo třeba někde v zahraničí, je pro tebe Ostrava něčím jako specifická, máš ji nějak jako v hlavě uloženou, nebo je to prostě jenom další město?
2: No, tak už jenom tím, že jsem se tady narodila, takže já tady mám spoustu známých. A to je ještě možná doplňující odpověď k tomu, jak jste se ptali ohledně těch fanoušků, tak já opravdu tady udělám 20 kroků a po každý mě někdo pozdraví, takže já bych tady stála podle mě a mohla se bavit od rána do večera a ono to prostě nejde, ono si musí člověk vybírat. Každopádně Ostrava je specifická a speciální pro mě tím, že si myslím, že mám jako obrovský štěstí a fakt jako to myslím upřímně, že jsme v roce 2017, teda 18, vyhráli s Maky Slukovou tu trofej tady. To si myslím, že se nestává úplně často, aby

0: výročí, tak mít z něho trofej, to je jako si myslím úplný special unikát a už jenom ta trofej, která vypadá jako tady ty železárenský trubky, jsou jedineční, takže takhle já to vidím, no.
1: A zdržíš se, budeš ještě na nějaký zápas, turnaj, anebo jako přišla jsi někomu oficiálně a hlavně cíleně zafandit?
0: Tady? No jasně, všem českým týmu. Já jsem jako...
1: jsem myslela, jestli nejdeš přímo konkrétně, víš, na někoho se podívat, jestli nečekáš na někoho, než bude hrát.
0: Já mám hrozně ráda sestry Klingers z Rakouska, ale taky mám hrozně ráda Italky, Gotardi, Orsitot. A je jich tady prostě víc, ale jako... jsem Češka, takže fandím Čechům a myslím si, že letošní ročník se hrozně podařil, co se počtu týmu v hlavní soutěži týče.
1: Souhlasíme naprosto s tebou. Tvoje další kroky, teď myslím jak kariérní, tak třeba i ty rodinné, povedou kam do budoucna? Co chystáš, plánuješ, co bys chtěla?
0: Tak já bych letos... chtěla bych si zahrát nějaký turnaj. Kde to bude a kdy to bude a jak to bude možné, to se uvidí. Ale věnovala jsem tomu tréninku docela, myslím, solidní čas teďka přes zimu, tak by bylo škoda toho nevyužít. Takže možná letos někde vyrazím ještě i do zahraničí na nějaký turnaj, ale spíš později než dřív, protože teď to momentálně úplně není možný. A co se rodiny týče, tak malá má 7 měsíců, takže je to pořád ještě malinkatý miminko a já se musím zpamatovat z toho, že jsem vlastně v roli, kterou vůbec neznám, prozkoumávám a přijde mi, že každý týden je něco jiného, nového, takže to bereme postupně a uvidíme, kam až to dojde, ale třeba se ještě rozrosteme.
2: Bára Hermanová, moc děkujeme, ať se daří a pořád si to tady užij.
0: Děkuju.
3: Ahoj.
2: Měj se, ahoj.

0: banka pro Open. Jdeme na dopravní info.
1: Opatrně vás prosím, jednak na ulici, která se napojuje na potom ulici před Frýdeckým lesem, tam je stopka většinou, když vyjíždíte, on za možná nejezdí tam tím směrem, když prostě jezdíš jakoby od Lidlu nahoru k Frýdeckému lesu, tak vyjíždíš a musíš tam dávat stopku, protože proč? Oni potom mezi domy ulice stojí, číhají a kdo nezastaví, tak se potom diví. Tak to je takové jako rychlé upozornění. Děkujeme za to, že nás posloucháte třeba právě i na Frýdeckém Místecku, i přesto, že dneska vysíláme hlavně z Ostravy a hlavně pro ty, kteří jedou do Ostravy.
0: Ano.
1: Dálnice směr Polsko u Černého potoku Ucpaná, to bohužel. Šilhařovice, Točná, tak tam dneska odpoledne měřili a pravděpodobně pořád ještě měří ve směru ze Šilhařovic do Polska.
0: A pokud se chystáte i po 16. hodině dorazit tady do dolní oblasti Vítkovice Ostrava, tak rozhodně doporučujeme, protože ten program tady je v plném proudu, je to tady super, jsme tady ještě hodinku i my a myslím si, že ve fanzóně se opravdu nudit nebudete. Těšíme se na vás.
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Požádat o ruku stylově?
14: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
15: Fresh Radio.

0: Hezké odpoledne, je to tak? Ano,
1: je to
0: ano.
1: Tak? Kolik je? 16.19? Co se tady děje od 16.10?
0: No další tady zápas, který by nás...
1: Pojď, ale kdo hraje teďka?
0: Češky.
1: Do Airportu. Ale kdo přesně? No, tak s klukem ve školce, no kdo?
0: Já jsem zrovna řekl, že hraju Češky, no tak to se...
1: Češi.
0: Tak já se moc omlouvám. Prosím vás, Perušič je na hřišti, to je mimochodem zpráva, která je více než dobrá, protože Monča už na začátku týdne říkala ve zprávách, že opravdu Perušič se dostal dále do toho hlavního dějství turnaje skrz tu kvalifikaci a my mu za to ještě jednou takhle vlastně ani ne na dálku. My jsme de facto hned vedle něj, gratulujeme a držíme mu moc pěsti, ať to vyjde.
1: Přesně, Perušič, sedlák, já se obávám, že nebudeme mít štěstí na kluky. Oni až skončí zápas, tak už teď se tady združují fanoušci, aby zahlídli, tak já myslím, že my ostrouháme, ale tak jako...
0: Na druhou stranu pozor, je to pozvánka i pro vás, pro ty, co ještě stále třeba sedíte doma a říkáte si, pojedeme, nepojedeme. Jeďte, protože když přijedete, tak můžete kluky i přímo tady naživo vidět. Kluci vždycky procházejí, i byť mají vždycky po tom zápase, po tom setu, tak vždycky se zastaví a minimálně si s váma podají tu ruku třeba, to je super.
1: Lidi jsou tady fakt přátelští, vlídní, usměvaví. Je tady vlastně i spousta stimulů, kterýma se můžete dostat do pohody, pokud, já nevím, přijedete unavení z práce, bude za váma náročná cesta sem do Dolních Vítkovic, jo. Honza teď vyzkoušel místní zmrzlinu.
0: Výborná.
1: Vanilka Valina.
0: Výborná. Výborná.
1: Já jsem zkusila tady místní pivo, nealko, taky
0: jaké?
1: Výborné.
0: Výborné, no. Takže
1: ještě tady mám v plánu kafe.
0: Není o čem.
1: A Honza se tady dívá po hamburgeru.
0: Po langoši.
1: A Turda měl langoš. A vypadá uspokojivě, moc.
0: Takže je to minimálně pozvánka pro vás, pro všechny, kteří ještě jste doma. Dorazte, protože tady to ještě pořád je.
1: Připomínáme, že kurty jsou kurty, tam se dostanete s platnou lístenkou, nebo vstupenkou, nebo lístkem.
0: Klidně i místenkou, jo.
1: tady ta naše zóna, respektive ta fanzóna, je přístupná pro všechny z vás zdarma.
0: Tak jo, 16.21 aktuální čas, za chviličku tady na Freši pokračujeme dále. Pěkné odpoledne.
2: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: jdeme slyšet, že?
1: Jo.
0: Aha. Tak do toho nehuč.
1: já jsem zpíval, jenom.
0: Ty si užíváš tady toho pohodového vibu.
1: Je to
0: no
1: ono.
0: Ostravo, tak tě zdravíme z Dolních Vítkovic, JNT, Banka Ostrava Beach Pro, beach volejbalového turnaje. Teď
1: je to, open, všechno, je to vlastně jo, open air, to je třeba to... říct, prosím vás, před chvilkou přijel dotaz, jestli hrajeme v gongu, ne my, nebo my hrajeme tady zvenku, ale i
0: my
1: oni,
0: vedle gongu,
1: i
0: ale
1: oni mají
0: uvnitř.
1: Ty kurty venku, jo? To je prostě, je to opravdu regulérně venku.
0: No, Perušič Sedlák zrovna, přijďte podívat, abyste si toho věřili.
1: Jo.
0: Tady potí, rozumíš.
1: No, potíme se i my, protože venku je příjemně, takže rozhodně doraste, myslím, že to stojí za to. My jsme se mimochodem s Monžou před chviličkou obešli i fanzónu, která je volně přístupná zdarma všem, kdo prostě přijdou. A je tady toho víc než dost, je tady spoustu pití, spoustu jídla. Viděli jsme grilovaný hermelín, ryby, langoše, jasně, zmrzliny, tak, burgery.
0: Jakože jsme užraní, to všichni pochopili, ovšem tady jsou i jiné věci, že jo? Tak je to o sportu, takže tady máte možnost si potrénovat, vyzkoušet si beach volejbal, je tady kurt pro veřejnost, na kterém můžete zkoušet, co umíte. Je tady možnost se vyfotit s trofejí, kterou budou vyhrávat.
1: Ano,
0: takže i když náhodou...
1: No co?
0: No, jakože i když jste náhodou dneska neskorovali třeba v práci,
1: nebo doma?
0: Ve vztahu, tak přeci jenom dneska můžete mít vítězně s trofejí, nebo minimálně na fotku, no
1: je to tak, je to
0: dispozici.
1: Tak. My tady jsme taky ještě půl hodinky, tady do 17. hodiny, tady vysíláme speciální rychlou rotu, takže pokud byste třeba chtěli za námi přijít a pozdravit nás, nebo jenom prostě pokecat o volejbale, protože my tomu s Mončou rozumíme v prvé řadě, tak klidně můžete.
0: Že neznám žhavé info od toho, od kurtu, nebo od toho, co se
1: třeba,
0: děje
1: třeba,
0: u kurtu.
1: Jasně. Třeba. Moni, ty se jinak bavíš, jako jak si to užíváš tady.
0: To
1: je to něco jinačího, že? Než vysílat ze studia jako zavření.
0: A to mi se právě líbí, že my máme možnost takhle v rámci rádia vyjíždět, protože to je úplně jiná disciplína. Navíc akce pod širým nebem jsem vždycky měla ráda. A tady je fakt ta kombinace naprosto letní. Mladí jako ty, že dvacítky by řekli vybombená, protože tady máš letní drinky,
1: vybombená,
0: letní sluníčko, písek a ještě k tomu holky v plavkách. Takže...
1: A holky v plavkách, no to je nejvíc prostě. No, tak jo, tak. Rozhodně, jak říkám, dorazte za námi, pokud tady ještě čas máte, je teprve pátek odpoledne, my je třeba vám oznámit, že tato akce běží až do neděle, jo, takže nebojte se, i během víkendu si klidně tady můžete zajít s rodinkou kouknout, proč ne.
0: A jsou tu rodiny s dětma, jo, je tady to vyžití, takže se to nebojte.
1: A je jich víc než dost tady, takže v pohodě. Tak jo, za chvilku třeba Zara Larsson společně s Shakirou a jejich nová hitovka Euro Summer, anebo taky Calvin Harris, to všechno stihneme tady v rámci odpoledního vysílání na Freshi. Pěkné odpoledne tedy.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day,

0: Tady teď zařídil Marshmallow, který mimochodem za pár týdnů vystoupí na Beats for Love tady v dolní oblasti, odkud my právě dneska s Mončou vysíláme.
1: No jo, jsme v Dolních Vítkovicích, vy jste tady s námi taky, my se bavíme, koukáme na beach volejbalové turnaje, osazenstvo letos neuvěřitelné, světové týmy. Já bych ráda podotkla, že nejenom na hřišti, tady to světovými jazyky jde slyšet, i když se jenom
0: i ve fanzóně, opravdu, i ve fanzóně. Je to další zmínka o tom, jak Ostrava je prostě světová. A v tomhle to světu jasně dokazujeme.
1: Jo, já jsem řekla davem, ale ono to asi nevystihuje správně tu situaci, která tady je. Lidi tady jsou, ale že by tady byly nějaké extra davy, jako je to
0: ne,
1: na pohodu.
0: Je to úplně na pohodu. Ten areál úplně je postavený výborně. Moment, my bychom možná mohli posluchačům dát malou demonstraci, že? Demo toho, jak to tady vypadá. Poslouchejte dobře. Já schválně nechám dohrát tu písničku, zesílím naše mikrofony, abyste opravdu uvěřili, že my jsme přímo v epicentru dění. Jo, tak schválně.
1: Ale zrovna nikdo nefandí.
0: Jo, nebo tak nic. Tak víte co? Přijďte se přesvědčit sami, to je ta největší jistota. My se na vás budeme těšit opět zítra. Od 11 hodin vysíláme opět z mobilního studia přímo odsud z J&T Banka.
1: Ostrava Beach Pro.
0: Okay, těšíme se. Mějte se, ahoj, čau. Hezký víkend.

0: Doprava. Doprava. Dálnice směr Polsko u Černého potoka ucpaná. Dávejte pozor, je to věc, která už se táhne odpolednem, ale vypadá to, že to ještě není úplně růžové a vyřešené.
1: No, tak myslete na to, aby se jezdilo lépe, víkend začíná, užijte si ho jakkoliv a kdekoliv. Ještě nějaká informace?
0: No, na Rudné u stadionu, jak je směr Opava, tak byste mohli pozorovat Kodiak, který taky kontroloval, měřil, tak víte, jak to je s tím odpolednem. Nespěchejte, no však ono nic neuteče, víkend už je stejně tady.
1: Právě. My se loučíme, děkujeme za to, že jste dneska dorazili nejen za námi, ale i přímo tady do dění Dolních Vítkovic, zde pokračuje další suprový beach volejbalový turnaj přímo v centru Ostravy. Díky za to, my se loučíme, Honza Monča. Zítra program tady pokračuje nejen na kurtech, ale i tady s naší T1 vysílacím studiem. Bude tady kolega Turda, který si samozřejmě vezme na paškál i pár hostů a bude to rozhodně super.
0: Jo, tak koukejte na webové stránky tady tohoto beach volejbalového turnaje, abyste věděli, kdy, co, proč, ostatně fanzona. Tady je úplně jedno, kolik je hodin, tady to, že je furt.
1: Tak ahoj, čau.
0: Ahoj.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Letní rande, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz. And the only prescription
12: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
13: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: No, super.
14: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
14: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. It's Friday.

Vítejte u dalšího Friday Mixu. Zdraví vás Marek Urbanec, jinak tohle je pravidelný páteční pořad mezi 17. a 19. hodinou a máme to na starosti my, Lumír Voskovský a Marek Urbanec. Tak tedy dneska já a jedeme opět pecky bomby The Best of 2025. Příjemný poslech.

No tak to slyšíte sami, když si to byl Outwork Electro a teď to překopali Mats Seiri a Sidepiece, jo, Electro remix roku 2025.

0: Tak, slyšíte to sami, tohle je další skvělý remix z roku 2025, který má na starosti Felix Jaén, originál hlas Whitney Houston, že jo, celé se to jmenuje It's Not Right, But It's Okay.
1: Friday Mix s Markem

No jo, taky francouzština Stromaeho se nám vleze do tohohle toho Friday mixu a udělal tuhle tu věc společně s Paulem Kalkbrennerem. Zcela jistě chápete, že to francouzsky nevyslovím, ani kdybyste mě chtěli oběsit. Prostě ne.

0: Friend of Mine, tak tenhle ten track od Rihanny jsem už dlouho neslyšel. Remix Brian Scott.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 136 FM, Třinec, 106.5 FM. Buď fresh!
2: Fresh!

Tohle to je další petelice dnešního večera, nebo podvečera. No, podle toho, jak vidím to slunce, tak určitě podvečera. Calvin Harris, Sweet Nothing 2025 a remix udělal D.O.D. Ten klavír, co tam je. Mám chlupy všude. Jakože mi vstávají chlupy na pokožce.

finále první hodiny tohletoho Friday Mixu je tady. Ghostbusters, Keep Me Hanging On, další překopnutá věc z 80. let. Těšte se, i druhá hodina bude výživná.

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatěnísko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín.
11: Morningové skvosty, Veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, Měření hluku, Nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. It's Friday then.

Tak ještě jednou hezký podvečer, nebo možná taky hezký večer, záleží, jak chcete. Tohle to je druhá hodinka Friday Mixu. Jinak Friday Mix, to je pořad, o který se staráme spolu s Lumírem Moskovským. Já jsem Marek Urbanec a přeji vám ještě jednou krásný poslech téhleté druhé hodinky. Jo, a držte si klobouky, jedeme z kopce.

Friday Mix. Možná jste tohohle chlápka dlouho neslyšeli, protože Gigi D'Agostino, to je borec, kterého když pozvete někde v České republice na nějakou akci, tak mu zaplatíte a on stejně nepřijede, jo? Takže tohle to je jeho věc z roku 2025. My

Jasně, vydal to v loňském roce, ale za mě to je opravdu jeho největší pecka za posledních několik let. Blessing a taky Calvin Harris a Clementine Douglas.

A New Day, ten hlas, to je Celine Dion a tenhle ten mix udělal Sebastian Ingrosso. Ještě se nám vleze Armin van Buuren, Norma Jean, no a možná taky Anima. Jdeme do finále druhé hodiny Friday Mixu. Chci vám popřát úžasný víkend a uslyšíme se opět v pondělí. Mějte se fajn, ahoj.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
10: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
11: Kontaktujte pulari.cz.
12: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
13: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

Rádiu. Je právě tolik, kolik je a vy posloucháte Fresh Radio, pořad Party DJ a to znamená ty největší party hity, které vám hrají již 20 let. Dnes jsem pro vás vybral další skvělé kousky, které vás roztancují před páteční nocí. Já jsem Patrik Diamond a toto je Party

0: episode. That was Blaster Jacks with Arriba on Maximize Records. A massive finish to this episode. And that's going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in. And make sure that you follow us at Spinning Records and at Spinning Sessions for all the new music, the fresh releases, and everything spinning. We'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, turn it up, keep it loud, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Letní rande stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
12: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: And the only prescription is more cowbell.
15: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
16: Fast track to a new era.

just letting the night decide.

0: Fresh Radio! Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

10, 10. Tak já. Otec ten je Bengal, matka byla Bengal, bratr o prázdninách Bengal, a já jsem nejlepší.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Jsem tam, kde ses nepodíval, s otevřenýma očima. Tam tě nemusí zajímat, bitch, zajímá mě rodina. Budeš to dokončíme.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!